0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः सूर्यभगवान् की जय हो
1: Now I feel like a cool boy who is going first time at school.
2: Teď mám
1: I'm
2: pocit,
1: really shaking inside me.
2: Teď mám pocit jako malý školák, když jde poprvé do školy, všechno uvnitř mě se třese.
0: For those of you who don't know or came in the new week, the mornings I love to give for you guys to talk. In the evening usually I'm the one talking. In the morning I'm listening, taking in and enjoying bhajans. But sometimes I do talk, so.
2: Pro ty z vás, co to nevíte, tak já velice rád ty ranní přednášky přenechávám jiným. Já sám poslouchám a přijímám. Mluvím spíš večer, takže dopoledne je pole pro jiné.
0: It's good practice for all of you also.
2: Je to pro vás všechny dobrá škola.
0: Because as I said last week, I may be sitting on the gadi, but spreading the light of Mahaprabhuji is all our job, not only mine.
2: Jak jsem říkal, já možná sedím tady na tom vyvýšeném místě, ale to šíření světla Mahaprabhujího, to je na všech nás. To je náš úkol.
1: Okay. I really have to say that I feel like a really empty jar.
2: Momentálně mám
1: empty jar full of feelings, yeah? Full of empathy and beautiful feelings from these 2 days because
0: you were here last week.
1: Yes, I have been last weekend here.
2: Momentálně mám pocit, že jsem prázdná nádoba, vlastně plná emocí a pocitů, ale prázdná.
1: Because talk in front of so many people is better will be this way, but this way is I can see so many beautiful faces, so many smiles and so many beautiful souls. Yes, I'm really enjoying this bhajan band, those beautiful bhajans and this holy man.
2: Thank you. Tak jo, líbí se mi, ano, líbí se mi. Vidím tolik usmívavých tváří a užívám si bhajan band, ale je to těžké mluvit tady před tolika lidmi.
0: Anyone going to India in the next 2 months?
2: Někdo z vás odjíždí do Indie teď během...
0: Not for Guru Purnima, after
2: ne na Guru Purnima, ale potom teď během 2 měsíců.
0: Or Chandrapuri, if you're watching, he's coming to Katu soon.
2: Chandrapuri jede do Katu brzo.
1: I'm really looking forward to my hopefully beautiful, it will be beautiful journey. I have no idea what will be there, but Naham Karta, I'm really looking forward.
2: Já se na tu cestu moc těším, kdo ví, co se tam stane, ale Naham Karta moc se těším.
1: When I was young, I always have a feeling inside me that if something will be bad in my life.
2: Když jsem byl mladší, cítil jsem v sobě takový pocit, že když se něco pokazí ve mém životě,
1: me or my family.
2: Mně nebo mojí rodině.
1: There always was something that in my head, the combination that India, Himalaya and the man in the red dress.
2: Tak jsem měl v hlavě takový obraz Indie, Himalají a muže v červeném, oranžovém dresu.
0: He's very new. He was just born 2 weeks ago.
2: On je velmi, velmi, velký nováček. Narodil se před 2 týdny.
1: Uh, Now I'm 47 years old and
2: in
0: spiritual world you're 2 weeks old.
1: Okay, yes.
2: Ale na, na duchovní cestě je
1: my ego is 47 years old, yes.
2: Moje ego, mému ego je 47, ale duch na duchovní cestě jsem 2 týdny.
1: Everything begins in let's say 6 years ago when I lost my father.
2: Všechno začalo před 6 lety, když jsem ztratil otce.
1: My mother left in 2012. It was the first really painful experience in my life.
2: Moje maminka odešla v roce 2012 a to byla první taková bolestná zkušenost.
1: For me my parents was like a two wings which because of this wing we can fly very high and ordinary problems are very far from us.
2: A pro mě ty rodiče to jsou taková dvě křídla, která mě drží vysoko ve vzduchu, daleko od všech problémů.
1: And in 2012 one wing has left.
2: A v tom roce 2012 jedno z těch křídel prostě zmizelo.
1: And the last wing my father took all problems or solving situation on his shoulders.
2: A to druhé křídlo, ten můj otec vlastně vzal v řešení těch problémů a tu tíhu všechno na svoje bedra.
1: Thanks to him everything was, let's say, quite similar like before, everything was fine and nothing was so bad. And
2: a díky němu všechno bylo vlastně snesitelné, nebylo to tak špatné.
1: And in 2020 my father got a cancer.
2: A v roce 2020 můj otec onemocněl rakovinou.
1: At that time it was fight with the cancer. I know now that it was a wrong choice to fight against the cancer because the cancer came to say something that we are not going good path in our life.
2: Tehdy jsme to brali jako boj, ale dneska vidím, že to neměl být jako boj, ale že to bylo vlastně upozornění, že se neubíráme správnou cestou.
1: I spent the last 3 years with him to take care of him and I have to say it was really okay physically and from the part of the ego it was hard for me, but after my father's death it was the highest blessing which I can get that I can take care of him for the last time of his life.
2: A těch posledních několik let jsem se o něj staral a proto ego to bylo v tom čase docela náročné, ale když odešel, tak jsem vlastně byl vděčný, že jsem se o něj mohl starat.
1: And the last wing has left and the reality of the life came in front of me. I have go down and with my feet in the ground and feel the reality of the life.
2: A vlastně, když to přišlo, tak jsem z té výšky spadl na zem, nebo dostal se na zem a nohama na zem a zažil jsem tu realitu života.
1: Me and my father were quite. We have lived next to each other, my house and his house, and he was doing like a project engineer and I am a builder, and

0: why such a good people like my mother and father have to left, because they were really good person.
1: Vždycky se o všechny starali, o lidi i o zvířata.
0: And because of all these situations, I had to start finding something what can help me, because at that time I didn't visit the doctor or anything like this, and my health has completely collapsed.
1: A já jsem vlastně pochopil, jsem nechodil k lékaři, ale vlastně po tom všem.
0: After the death of my father.
1: Po tom všem vlastně po smrti mého tatínka se mi i zhoršilo zdraví a já jsem vlastně musel hledat nějakou cestu, musel jsem hledat jak dál.
0: And the idea about the India and the Himalayas and the monks and so on came back, and I have started to find some yoga center.
1: A ten obraz, co jsem vevnitř vždycky měl o těch Himalájích a těch mniších, tak ten se vlastně vrátil a já jsem začal hledat nějakou vhodnou instituci, řekněme.
0: I started the Google and put there yoga, and the first was the yoga in daily life.
1: Zkoušel jsem ještě nějaké dvě různé předtím a pak jsem přišel k józe v denním životě.
0: I didn't try anything else. It was just on the first time click the Google and the first was
1: a yoga, okay. Já jsem nevyzkoušel jiné věci. Prostě zapl Google a vyskočily tam nějaké věci a třetí z nich byla yoga v denním životě.
0: Then I started to visit Yoga in Daily Life Center. I met their beautiful people, our Holy Mother Marina.
1: Tak jsem tam začal docházet a potkal jsem krásné lidi. A tady paní jedna z nich.
0: She's our master. In Žilina, in Slovakia.
1: Ona je naše učitelka ze Slovenska.
0: Yes, and during that, like the time was going, I'm doing the exercises and so on. I'm enjoying the atmosphere, as Avatar Pojiji said, yoga from the Sanskrit, huge unity, community, people, beautiful people, souls and so on.
1: A tak jsem začal cvičit a oblíbil jsem si, mám rád všechno, všechny lidi a všechno to, co děláme.
0: All what makes yoga yoga, it means people, community.
1: Všechno to, co vlastně dělá naši jogu, lidi i vlastně činnosti, všechno.
0: Karma yoga and so on.
1: Karma yoga a tak.
0: And few weeks ago came information about the possibility to doing karma yoga directly in India.
1: Před několika týdny přišla možnost dělat karma jogu přímo v Indii.
0: I asked Marina to help me, or what kind of letter I have to write, write and so on.
1: A Marina mi pomohla se všemi těmi písemnostmi nebo náležitostmi, jaké dopisy napsat kam a tak.
0: And we have sent this letter through the email directly to India.
1: A poslali jsme ty dopisy přímo do Indie.
0: And I think 2 weeks ago we were in Martin, and there were a possibility to get mantra diksha. Thank you very much.
1: A před asi 2 týdny v Martině ukázala příležitost dostat mantru.
0: And Marina said, ask Avatar Puriji if he got your letter or something like that.
1: A Marina se mi řekla, tak se zeptej Avatar Puriho, jestli dostal ty dopisy.
0: I was completely nervous at first from the mantra diksha, the second ask somebody so holy to something like that.
1: Já jsem byl tak nervózní, za prvé, jestli vlastně četl ten můj dopis a teď vůbec mluvit s tak vysoko postavenou osobou.
0: He said, yes, please, my secretary, give her your name and I will check it.
1: A on řekl samozřejmě, a tak u sekretáře jsem nechal nacionále.
0: And one week after,

0: we came here to enjoy beautiful weekend and during the afternoon satsang.
1: A asi týden na to jsme přijeli sem na víkend a měli jsme krásný satsang.
0: During the day we have printed the letter here in office.
1: A během dne jsme vytiskli ten dopis v kanceláři.
0: And we have tried to give it directly to Avatar Puri and ask him what will be the next step.
1: A dali jsme ho přímo, nebo chtěli jsme ho dát přímo Avatar Purimu a zeptat se na další kroky.
0: And during the satsang, Avatar Puri take the letter and start to read it. And I was completely nervous. Everything was shaking in my hands and so on. I was wet.
1: A během satsangu si Avatar Puri ten dopis vzal a tak ho pročítal a já jsem úplně se rozklepal a spotil jsem se a byl jsem nervózní.
2: And yes. You didn't need to be so nervous. It wasn't a love letter.
1: A že nemusel jsi být tak nervózní, když to nebyl milostný dopis.
0: He asked me a beautiful question. Is there a contact? And I said, yes.
1: A pak se mě zeptal jako krásnou otázku, že a máš tam kontakt? A já, že jo.
0: I have written back next to Marina, we have seat, and she asked me, is there really contact? Oh, the mobile phone has found. Great.
1: Telefon se našel, výborně.
3: Was it in your pocket?
0: Mala ho vo vrecku?
1: Byl tam na topení. It was on the...
0: I was a little bit confused and I think, oh, the contact was just in the email, not directly on the letter. And in a few minutes, Avatar Puri sent this young man to ask me, please write there your mobile phone number and the contact.
1: A v tom dopise, já jsem tvrdil, že tam jako kontakt na mě je, ale nebyl tam. Ale vlastně tady díky Erikovi se to rychle doplnilo.
0: And okay, I wrote there my number and contact. He will go back and then he really returned back again and said that Avatar Puri is inviting us for dinner.
1: A tak potom vlastně nám přišel od Avatar Puriho pozvání.
0: My blood has stopped, my heart has stopped.
1: A v ten okamžik mi srdce přestalo tlouct.
0: What will be the next?
1: A říkal jsem si, tyjo, co teď přijde.
0: In the end of the satsang, we left to Avatar Puri house for a dinner.
1: Po satsangu jsme šli k Avatar Purimu do domečku na večeři.
0: And we have really enjoyed a beautiful dinner with beautiful people, great food.
1: Měli jsme krásnou večeři s krásnými lidmi a dobrým ovocem.
0: After finishing the dinner, it was 11 o'clock and
1: a večeře skončila kolem 11.
0: We have full of feelings. How to say, it was amazing. The heart was open. Then I was young.
1: Byli jsme plní dojmů a naše srdce byla otevřená a noc byla mladá.
0: And we can say that after 1 week at work, we are back again here for a weekend and we are enjoying these beautiful people, this beautiful company, and my heart is still open and thank you very much.
1: A na týden jsme se vrátili zpátky do práce a zase jsme tady a vychutnáváme si tu krásnou atmosféru, krásné lidi a naše srdce, mé srdce je stále otevřené a děkuji všem.
4: Hari Om, dear Avatar Puriji. Yes, thank you. Hariom, pozdravujem všetkých. Pochádzame s Majom zo Žiliny. Máme tam veľmi pekné yoga centrum. A v roku 2008 nám požehnal aj Swamiji naše yoga centrum.
5: We come from Žilina. We have a beautiful yoga center there from 2008. This yoga center was blessed by Swamiji as well.
4: A veľké požehnanie bolo, že so Swamijim

0: And guess what happened?
1: A hádejte, co se stalo?
0: Wave. Suddenly a wave came.
1: Přišla vlna.
0: And the sandcastle went.
1: A ten hrad smila, spláchla.
0: And the child started crying.
1: A dítko začalo plakat.
0: And crying.
1: A plakat usedavě.
0: You know why?
1: A víte proč?
0: Because the child believed that it was permanent.
1: Protože to dítě věřilo tomu, že jde o trvalou změnu.
0: And we also, as human beings, believe that things that we own, that are with us, are permanent.
1: A my to máme podobně. My taky, my lidské bytosti, máme pocit, že ty změny jsou trvalé.
0: There's no permanency for our own life, then how can anything be permanent around our life?
1: Ale teď není, netrvá věčně ani náš život, tak jak by něco jiného nebo všechno ostatní mohlo být trvalé.
0: In the Bhagavad Gita, in the second chapter, the 20th verse, Bhagavan Sri Krishna says,
1: Bhagavad Gita, ve 20. kapitole, druhé kapitole, 24. verši, děkuji, se píše,
0: the self is never born.
1: Já se nikdy nezrodí.
0: The self never dies.
1: A nikdy nezemře.
0: Once that atma starts existing, it will always exist. It doesn't go off the existence.
1: Jakmile se jednou atma zrodí, tak nezanikne, prostě nezmizí.
0: This deha, this body is the one which will change, but that atma, that will always remain.
1: To, co se mění, je tělo, ale atma zůstává.
0: But same as a child believes that whatever he builds or she builds is permanent, we believe that whatever we own is permanent.
1: A podobně jako to dítě, které věří, že ten písku, hrad z písku zůstane stát na věky, tak my taky věříme, že to, co máme, nám zůstane na věky.
0: The only thing which is permanent is the relation between this atma and that paramatma.
1: Ale to jediné trvalé je vztah mezi atma a paramatma.
0: Only that is permanent.
1: Jenom to je věčné.
0: Mahal khazana sab yahi reh jave re. Kaun sa wala ho? Mahal khazana sab yahi reh jave re. We sing it all the time. No, it's, we sing it every day. Guru Charanamrita Tirate, no. Huh? Mahal khazana, everything stays back. Mahal kutumba, sab yahi reh jave re. Cheta cheta vachi.
2: Cheta cheta. Vidim to.
0: Everything will stay here, nothing will go with.
1: Všechno tu zůstane a nic neodejde.
0: Mother, father, parents, family, friends.
1: Matka, otec, rodiče, přátelé.
0: In the last time before our death, nothing will go with.
1: A v čase naší smrti nic.
0: And that is what the Guru is trying to explain us again and again.
1: To nám pořád vysvětluje Guru.
0: Yeah, did we manage? We had an idea to put the projector there, whichever bhajan we sing, we put it there for the people to see.
1: Byl to nápad, že by tu byl projektor na u oltáře a všechny ty bhajany, které se zpívají, že by se tam promítaly.
0: Next, in the evening? In the evening.
1: Zkusíme to už večer dneska.

0: भगवान की जय। श्री शिव शंकर आशा परम स्वामी महाराज गुरुदेव की जय।
1: Yeah, it's on.
2: Hari Om, dear brothers and sisters.
3: Hari Om, bratři a sestry.
2: I would like to share with you a bit personal things which is still on with us.
3: Ráda bych s vámi sdílela něco osobního.
2: We came together to the Strelky seminar with my husband.
3: My jsme s manželem přijeli do Střílek na seminář.
2: Who is just freshly went to pension.
3: Pension, I see. A můj muž je čerstvý penzista.
2: But still young and healthy, ready to do some seva somewhere in our beautiful system.
3: Ale pořád má dost sil na to, aby dělal nějakou sévu.
2: So before we started our journey from Slovenia, where we are based currently.
3: Takže jsme začali naši cestu ze Slovenska.
2: We talked about it a little bit, how our life will continue now.
3: A bude.
2: That what's next after his pension? What is next chapter for him?
3: Can you repeat? I have to get your accent, sorry.
2: Sorry. So we are living in Slovenia.
3: Odjíždíme ze Slovinska.
2: And I'm Hungarian.
3: Z
2: Maďarska.
3: Maďarska, děkuji.
2: And first we visited home to Budapest, to my mother city.
3: Napřed jsme jeli do Budapešti navštívit moji maminku.
2: Before we came here to Strelky seminar.
3: A to bylo těsně předtím, než jsme přijeli sem do Střílek.
2: And as usual, after long time, I was looking forward to see my dear friends and family.
3: A jako vždycky jsem se těšila, že uvidím svoje přátele a rodinu.
2: And we had a special guest also, my dear friend from Australia, Usha.
3: A měli jsme zvláštního hosta z Austrálie, moji milou přítelkyni Ušu.
2: Who was just visiting also Hungary. She's also Hungarian.
3: I ona je z Maďarska.
2: So we were planning how and when we can meet, you know, how it goes.
3: A tak jsme si to plánovali, jak a kde se potkáme.
2: And we couldn't agree at the exact timing and location.
3: A tak jsme si plánovali přesné místo a čas.
2: And one day, one evening, we went to a plaza, to a mall with my husband.
3: A s manželem jsme jednou šli do plaza, do obchoďáku.
2: To have a dinner there.
3: A že si tam dáme večeři.
2: And not so many choices, you know, we for us vegetarians, if you go to a plaza.
3: A víte, že když jdete na nějaké takové místo, tak kolik tam je možností pro nás vegetariány?
2: So we ended up in a Thai restaurant.
3: A tak jsme skončili v thajské restauraci.
2: And just standing there in the queue, one moment I hear someone screaming, the Chetan Puri.
3: A stáli jsme ve frontě a najednou slyším, jak tam někdo křičí Chetan Puri.
2: And it was my friend, Usha.
3: A to byla ta kamarádka Usha.
2: Who was just accidentally there in that restaurant.
3: A která tam jako z udělání taky byla v té restauraci.
2: So it was not planned, the meeting, it just happened spontaneously. We were very happy to see each other.
3: A takže to nebylo plánované, ale tak jsme se potkali a byli jsme moc rádi, že se vidíme.
2: And she just shared with us that she has an issue currently. She's looking for a substitute.
3: A říkala nám, že hledá náhradu.
2: She's currently running the Brisbane ashram, like an ashram manager in Australia.
3: A teďka, že působí v ashramu v Brisbane.
2: And she will do some traveling couple of months and she would need someone there to substitute her during this time.
3: A že chce teďka pár měsíců cestovat a potřebovala by někoho, kdo ji zastoupí.
2: So it was organized by the divine powers. The two wheels met. Of course, my husband said, "I'm very much interested."
3: A takže jak to tak řídí ti naši božtí manažeři, tak prostě můj muž hned ho to nadchlo.
2: And they started to talk about it, the details, how and when and this and that.
3: A tak si začali říkat detaily trošku, jak a kde.
2: And to be honest with you, I had like mixed feelings, like half of me was very happy for him, of course, for them.
3: A já, abych se přiznala, mám smíšené pocity. Samozřejmě polovina mě byla velmi nadšená.
2: But my other half said that

0: came only for strelky.
1: A někteří z nás to máme tak, že při cestě na návštěvu do rodičů od někud někam se stavíme ve střílkách, ale ona cíleně jela do střílek.
0: Harryom.
2: Harryom. Yes.
0: You know how she sings prayer. Om Jaya Guru Deva Niranjana Deinana.
1: Tak to Avatar Puri imituje.
2: Just loves to show off his Aussie accent.
1: Avatar Puri rád ukazuje, že taky umí udělat akcenty, jako přízvuky mít.
2: It's so beautiful to be with you all.
1: Je moc pěkné tu s vámi být.
2: I had my birthday in Vienna when I arrived at 5 a.m. on Wednesday and Rukmaniji made vegan sachetort and vegan quiche and there was this community of us there and I was saying that one of the gifts that Swamiji has given us is that we can go anywhere in the world and immediately be really deeply...
1: Já jsem přijela ve středu do Vídně a měla jsem narozeniny a tam mi udělali nádherný veganskou oslavu se spoustou dobrůtek a já jsem si říkala, že to pravé požehnání nebo ten pravý dar, který máme od Vishva Gurudžího je, že můžeme cestovat.
2: That we can be anywhere in the world and immediately be family.
1: A že vlastně opravdu můžeme jet kamkoliv na světě a hned jsme rodina, najdeme tam rodinu.
2: That we have a common language.
1: A že máme společný jazyk, který nám dal Swamiji.
2: That we have a deep love and a commitment to our sadhana.
1: A máme v sobě hlubokou lásku a oddanost k sádhaně.
2: That it's impossible to share how profound this is for us outside. A yoga family.
1: A to se nedá, ta hloubka toho, to se nedá sdílet mimo tady tu jogovou rodinu.
2: And it touches me deeply how no matter where I am in the world, I immediately feel like I'm home when I'm with you.
1: A opravdu mě to dojímá, jak ať kamkoliv přijedu na světě, tak se cítím jakoby v lůně rodiny.
2: So thank you everybody for your generosity and tak love.
1: Všem děkuju za vaši štědrost, vstřícnost. Bylo to moc krátký.
2: I will say how special it is to do Anusthan.
1: Já bych chtěla mluvit o tom, jak speciální, zvláštní je dělat anuštánu.
2: And the incredible gift of this that Swamiji has given us and that Niranjan is continuing to hold.
1: Jak neuvěřitelný dar od Swamijiho tohle má, tohle je, jsme dostali.
2: The blessing of being able to deeply let go of all the worldly craziness.
1: Že vlastně máme nástroj, jakým se jako opravdu očistit do hloubky od toho šílenství světa.
2: And deeply connect with light and love.
1: A velice z hlouby se spojit se světlem a životem.
2: And I also would like to say thank you to Avatar Puriji for the joy and playfulness that he's bringing to our satsangs and satsang and communities. Of course, it's a ripper, as we would say in Australia, meaning
1: he's what?
2: A ripper means very, very good.
1: I see. Okay. Takže moc bych chtěla ocenit nebo poděkovat Avatar Purimu za takovou jako radost a hravost, kterou do našich satsangů přináší, protože je prostě fakt je dobrý.

0: eat.
1: Za chviličku se půjdeme najíst.
0: And Swamiji was very kind and generous, so he gave us a small eating mantra.
1: A Swamiji byl velice štědrý, a takže nám dal jenom krátkou mantru před jídlem.
0: But if you want to go longer,
1: ale pokud byste chtěli mít tu delší verzi,
0: some people are already saying no.
1: Někteří už teď vrtí hlavou, že ne.
0: We will learn this one.
1: Ale naučíme se tady tuto.
0: Nit

0: Try to stay motionless for a while and with your inner eyes observe the body from inside. Feel the mood in your body.
1: Váš dech je úplně klidný a tichý.
0: Your breath is completely quiet and soundless.
1: A vzpažíme všichni ruce, dáme nad hlavu.
0: And raise your arms
1: a začneme
0: up behind your head.
1: S protahováním, takže střídavě propínejte a uvolňujte pravou a levou stranu těla.
0: And you can do your stretching exercise. Stretch the right side and relax it several times.
1: Aspoň třikrát na každou stranu. Propněte pravou stranu těla a pak pomaličku snižujte napětí. Pak propněte levou stranu těla, zvolna zase snižujte napětí.
0: Alternate your sides.
1: Každé opakování přidat na intenzitě a na výdrži.
0: With each repeating, you can make the intensity of stretching little bit more.

0: A potom diagonálně taky několikrát, aspoň dvakrát na každou stranu. Levá pata, pravá dlaň a obráceně.
1: And then you can stretch your body also diagonally. Right arm, left leg.
0: Skutečně vytvářejte napětí, napněte všechny svaly, tlačte páteř k podložce, abyste cítili tu intenzitu, tu změnu mezi napětím a uvolněním.
1: Really stretch your body as much as possible. Feel the tension in your muscles to feel the difference between relaxation and tension of the muscles.
0: A tu páteř na podložku, to se říká.
1: And press your spinal column towards the floor.
0: A ještě se protáhněte úplně celý. Dejte dlaně k sobě, nohy k sobě a vytáhněte se po přínce.
1: And stretch your body with both arms and both legs. They are together. And stretch yourself in one line.
0: Všechny svaly napněte, prohlídněte si to tělo, vnímejte, co ještě zůstalo uvolněné, napněte to a pak to všechno zase uvolněte.
1: Really try to stretch the whole body, each muscle, and then relax all muscles.
0: Až to dokončíte, nechte paže ve vzpažení.
1: And when you finish, leave your arms behind your head.

0: Takže všichni zvedněte ruce nad hlavu, položte hřbety dlaní na podložku.
1: Bring your arms behind your head and place your the top of your palms on the floor.
0: A teď dejte nohy k sobě, dlaně na sebe a začněte zvedat pravou stranu pánve po nádechu.
1: Place your legs together, your palms one on each other.
0: A od pánve se přetočte na levý bok s výdechem.
1: And lift up the right side of your pelvis. Down on the left side.
0: S nádechem na záda, s výdechem na druhý bok a takhle několikrát. Přetočte tělo, promasírujte.
1: And several times roll your body from one side to other side.
0: Snažte se dělat ten pohyb pánví, nepomáhejte si nohama, pokud to jde.
1: Try to do this movement only from your pelvis. Do not help yourself with your legs, if possible.

0: Dokončete.
1: And slowly finish.
0: A zůstaňte v anandásáně chviličku, uvolněte se.
1: And relax yourself in anandásana for a while.

0: Procítíte tělo.
1: Feel the body.
0: Uvědomte si svůj dech.
1: Be aware about your breath.
0: A uvolněte se.
1: And relax.

0: A upažíme.
1: And place your arms sideways, shoulder height.
0: Dlaně by neměly být výš než ramena.
1: Palms should not be higher than shoulders.
0: Pokud skutečně nemůžete upažit, můžete pokrčit ruce v loktech.
1: If you have not enough space around you, you can bend your arms in your elbows.
0: Pokrčte nohy, postavte chodidla na podložku. Dejte kolena a kotníky těsně k sobě, aby se dotýkali a už je neoddělujte.
1: Bend your legs and put them tightly together. Knees and ankles are touching through whole exercise.
0: Kolena se dotýkají.
1: Knees are touching.
0: Hluboký nádech.
1: Deep inhalation.
0: A s výdechem kolena doleva, hlava doprava.
1: And with exhalation, knees are moving on the left side, head is turning on the right side.
0: S nádechem zpátky a s výdechem na druhou stranu. Velmi pomalu, pečlivě, po centimetrech, pozorujte každý centimetr toho pohybu.
1: Inhale, come to the middle, exhale the other side. Observe each part of movement.
0: Třikrát na každou stranu.
1: Three times on each side.

0: A až to dokončíte, třikrát na každou stranu, zase můžete nohy narovnat.
1: And when you finish three times on each side, stretch your legs.

0: Můžete nechat paže v upažení, na chviličku uvolněte břicho, bedra.
1: Relax your abdomen, your lower back.

0: A teď pokrčte pravou nohu.
1: And now bend right leg.
0: Dejte si přes levou, která zůstává rovně.
1: Put them across left leg, which is straight.
0: A po nádechu s výdechem otáčejte koleno doleva a hlavu doprava.
1: After inhalation, turn your knee on the left side and the head is turning on the right side.
0: A s nádechem zpátky.
1: And with inhalation in the middle.
0: Třikrát a potom při tom třetím opakování můžete v té pozici zůstat s výdrží a to koleno si třeba levou dlaní přidržet a nadechovat do břicha směrem k bederní páteři.
1: And three times and with the last performing you can stay in the position with normal inhalation, exhalation. If you want, you can hold the knee to bring it closer to the floor.
0: Zkuste se v pase uvolnit.
1: Relax whole waist.
0: A zpátky.
1: And come to the middle position.
0: Narovnejte pravou nohu.
1: Stretch your right leg.

0: Srovnejte napětí v těle, uvolněte se.
1: Release all tensions from your body.
0: A teď pokrčte levou, dejte si ji přes pravou a totéž na druhou stranu.
1: And now bend the left leg, put it across the right one and completely same exercise.
0: Třikrát a po třetí můžete si ji držet.
1: Three times and after that you can stay in the position with normal breathing.
0: Při té výdrži si zase můžete podržet koleno pravou dlaní, abyste mohli uvolnit svaly v pase.
1: With the last repeating you can hold your knee again to relax whole waist.

0: Asi tak 5 nádechů a výdechů a pak se zase vraťte do výchozí pozice.
1: About 5 inhalations, exhalations and then come to the starting position.
0: A zase se uvolněte, procitte tělo, můžete vrátit paže k tělu, jako v Anandásáně.
1: And place your arms next to your body.

0: a několikrát přitáhneme koleno k trupu, takže s nádechem pokržte pravou nohu, chyťte koleno.
1: With inhalation bend the right leg
0: and bring it towards. Přitáhněte koleno k hrudníku.
1: Towards the chest with exhalation.
0: S nádechem propněte nohu v koleni chodidlem ke stropu. Napněte špičku.
1: Stretch your leg towards the ceiling.
0: A s výdechem pokládejte pomaličku a uvolněte ji.
1: And with exhalation.
0: A teď
1: slowly put your leg down.
0: Levou to též a střídavě třikrát každou nohu, pomaličku zase zvolna, napřed jemně a při každém opakování můžete trochu víc přidat, prodloužit tu výdrž, zvýšit intenzitu.
1: And the same with left leg, and with each repeating you can make the exercise a little bit more intensive.
0: Nezapomínejte, když tu nohu propínáte, že přitahujete nárt k holeni, že tlačíte jakoby chodidlo ke stropu, jako byste na něj chtěli šlápnout.
1: When you stretch your leg up towards the ceiling, stretch the heel out. And slowly when you put your leg down, stretch your toes from the body.
0: A pak napněte špičku jako baletka a pokládejte tu propnutou nohu zpátky.
1: And when you put your leg down on the floor, stretch the toes out of your body.
0: A jak se noha dotkne podložky, uvolněte ji.
1: And when the leg touches the floor, relax it.
0: Aby se protahly a uvolnili všechny tři klouby nohy.
1: To relax and stretch the whole three joints of the leg.
0: Aby se procvičily i svaly chodidel.
1: To practice the muscles of the foot.
0: Tak, až to dokončíte, zase zůstaňte v klidu chvilku ležet, uvolněte se a procítíte celé tělo.
1: When you finish, stay motionless to feel the effect in your body.

0: Pleteme si prsty, dáme si je za hlavu.
1: Clasp your fingers under your head.
0: Spíš jakoby do zátylku, mezi krk a hlavu.
1: Rather on your neck, the part between neck and the back of your head.
0: Dejte nohy k sobě.
1: Legs together.
0: Hluboký nádech.
1: Deep inhalation.
0: A zvedneme lokty dopředu a začneme silou paží zvedat hlavu s výdechem a obratel za obratlem horní část těla.
1: Bring your elbows together and lift up the head.
0: A s nádechem pomaličku pokládáme tělo zpátky obratel za obratlem, až se hlava dotkne podložky. Uvolněte lokty.
1: And with inhalation let your head and your elbows sink back on the floor.
0: Třikrát nebo čtyřikrát a sledujte tu změnu mezi napětím a uvolněním, když se lehnete. Při tom dolehnutí se úplně uvolněte.
1: Three times or four times. You can repeat this exercise and observe the tension and complete relaxation of your body. When you are on the floor.
0: Protahujeme krční svaly, svaly mezi lopatkami.
1: We stretch the neck muscles and muscles between shoulder blades.
0: Vnímejte tu oblast. Protahujte, pomáhejte tomu tělu v tom protažení.
1: Feel that area and help the body with the stretching.

0: stačí. Dokončete to, uvolněte se.
1: Slowly finish and relax.
0: A přitáhněte koleno obě k tělu, obejměte pažemi a trošku se zkuste houpat dopředu, dozadu.
1: Bring your legs towards your chest, hold it tightly, and you can roll from one side to other side, and also rock your body forward and backward.
0: Až se překulíte dosedu, v sedu puste nohy, zahřejte si dlaně.
1: Until you come into sitting position, rub your palms.
0: Ohřejte si obličej.
1: Warm your face.
0: A tak dále, to už znáte.
1: And so on.
0: Potom se otočte ke mně.
1: And then turn your body to my side.
0: A dáme si polovičního, ne, dáme si motýlka rovnou, takže chodidla k sobě.
1: And we will do full butterfly. So, foot together.
0: A hmitáme. Držte záda vzpřímená.
1: Hold your back straight upright.
0: Paže u těla.
1: Arms next to the body.
0: Tak a po nádechu s výdechem můžete stáčet hlavu temenem k podložce a vyvěsit se, kam až se dostanete, uvolnit záda.
1: After exhalation, you can bend forward, relax your back.
0: Zůstaňte tak chvíli. A pak
1: you can stay forward for a moment.
0: A pak zvolna s nádechem zpátky.
1: And slowly with inhalation come back.
0: A ještě jo, uvolněte se, přejdeme do Vajrasány.
1: Come to Vajrasan.
0: A protáhneme trošku, zharmonizujeme celý trup.
1: And now we will stretch and harmonize the trunk.
0: Protože jsme v pátém díle, tak si dáme Vajrasánu.
1: Vajrasána.
0: Všichni znáte. Kdo to nezná nebo si nespomíná, tak se podívá.
1: Hopefully all of you know the asana, and if you don't know, you can have a look.
0: Takže se usaďte, uvolněte, připravte.
1: Get ready.
0: Uvolněte břicho.
1: Relax the stomach muscles.
0: Nádech a výdech.
1: Inhale, exhale.
0: A s nádechem stoj klečmo. A s výdechem postavíme dlaně a vyhrbíme se a čelo ke koleni pravou nohou.
1: Bend the leg, bend the spinaculum, knee towards the forehead.
0: Pětkrát pravou nohou.
1: Five times with right leg.

0: tu nohu nemusíte moc pokrčovat, spíš jakoby protahujte dozadu, aby se posílily jížďové svaly, svaly na zadní straně stehen.
1: You don't have to bend the leg too much in the back, but make it straight to strengthen the muscles at the back side of the thigh.
0: Po pěti opakováních přejděte do stoje klečmo a posaďte se.
1: After five repeatings, you can slowly finish.
0: A uvolněte se.
1: And relax yourself.

0: A zase nádech a výdech.
1: Inhale, exhale.
0: Nádech.
1: Inhale, come up.
0: A výdech, a totéž levou nohou.
1: And the same exercise with left leg.
0: Můžete se i dívat při tom prohnutí na strop a při tom vyhrbení na břicho. Tím posilujete i okohybné svaly, tím se cvičí vlastně i oči.
1: You can even look towards the ceiling and look towards the knee. With this practicing, you can also strengthen the muscles behind the eye.

0: tím, že leckdo máte brýle. Myslím si, že pokud je teď vysloveně nezbytně nepotřebujete, že je lepší si je sundat.
1: So if you don't need your eye gloves, you can put them away.

0: Stejně tak, když máte třeba málu, máte ji na vrchu, tak třeba při tom vyhrbení by vám mohla sklouznout, že? A člověk na to musí dávat pozor a trošku to ruší, takže si ji můžete sundat nebo strčit dovnitř, nebo si ji dát třeba do kapsy, abyste neměli na sobě nic, co byste museli při tom pohybu hlídat. Jo, či různý šátky a tak dále, šperky.
1: Also, if you have your mala on your neck, so it can be a little bit disturbing while practicing, so you can put it away. Also some shawls, if you have, just put it away. Put everything away, which you don't need for the practicing.
0: Odložte všechno zbytečně, ať máte volný ruce, volný tělo.
1: Just put everything away to feel freely, for free movement.
0: Výborně. Takže paschimottanasana.

0: Prsek s rovnými zády, dandásána.
1: Dandásána.
0: Nohy jsou u sebe, kolení jamky na podložce.
1: Legs tightly together.
0: Nádech.
1: Inhale.
0: A s rovnými zády jdeme dopředu.
1: And with straight back come forward.
0: Snažíme se spíš se dívat dopředu. Jo, takhle.
1: Rather look forward.
0: A tlačíme jakoby břicho k podložce, k těm nohám.
1: Press your abdomen towards you.
0: A s nádechem propneme paže, vytáhneme se za ně.
1: Inhale.
0: A s výdechem položíme zpátky.
1: And with exhalation, relax your arms on your legs.
0: Tady je cílem zase protažení určitých partií zad a stehen. Jo? Čili když to uděláte takhle, tak to má jiný efekt, než když to uděláte takhle. Jo? To, jasně, takže snažte se mít záda rovně, tlačit jakoby hrudník dopředu a bradu a nos dopředu k těm prstům.
1: The goal of this asana is to stretch the muscles at the back sides of your leg, of your legs and at the lower back area. So there is difference between the performing with straight back and looking forward and performing with round back and looking towards the knees.
0: Pomalu, pečlivě vnímejte to tělo, co dělá. Uvědomujte si, jak se pohybujete.
1: And just be aware how you move in the asana.
0: Takže druhé kolo. Nádech.
1: Next round, inhale.
0: A zvolna s výdechem dopředu.
1: And slowly come forward.
0: Rovně záda, nevyvěšujte hlavu. Dívejte se na palce u nohou.
1: Don't hang, don't let your head hang forward, look forward.
0: A s nádechem zase napřed paže, pak trup vytáhněte se a položte.
1: Inhale, arms up. And with exhale, relax.
0: Třetí opakování bude s výdržím. Je to dobrovolné. Komu to nevyhovuje, není to příjemný, může zase s dalším nádechem se vrátit. Kdo si to chce zkusit, zůstaneme tak asi minutu.
1: Third repeating will be with normal staying in the asana with normal breath. And who is not comfortable with this performing, you can do only dynamically. Forward and backward.
0: Takže nádech. A s výdechem jdeme dopředu. A zkuste se teď v té pozici uvolnit. Nepřitahujte se, netlačte, položte dlaně vedle nohou na podložku. Nechte to tělo viset a uvolňujte všechny.

0: svaly. Budete vidět, že to tělo vás po milimetrech samo pustí dál, když na něj nebudete příliš naléhat.
1: And now relax in the position. Don't pull yourself with the strength of your arms. Just hang your, let your body hang forward. It will come down bit by bit.

0: Když na to tělo moc tlačíme, ono se bojí, nevěří nám, bojí se a je stažený.
1: If you force your body too much to do some asana, the body is scared and it stays contracts. So therefore you cannot relax completely.
0: Takže jogu cvičíme právě tak, aby jsme byli k tomu tělu ohleduplní a jemní.
1: So we try to practice in that way that we are very gentle to the body.
0: Získali si jeho důvěru.
1: And we respect it and gain the trust.
0: A ono pak spolupracuje.
1: And then the result is that the body cooperates.
0: Tak, zvolna propněte zase paže, zvedněte je až k uším a s nádechem.
1: Slowly with inhalation stretch your arms up.
0: Do výponu a s výdechem připažíme nebo položíme dlaně.
1: With exhalation relax your arms.
0: A teď nohy od sebe, pada prasára, paště, mautára, sána. Takže zhruba 40-45 stupňů. Zase držte záda rovně.
1: Keep your back straight upright.
0: Můžete si dát dlaně na ty nohy.
1: Place your palms on your legs.
0: A budeme zkoušet pokládat jakoby zase hrudníkem dopředu a ta hlava zase jde takhle.
1: And we are going to try put the chest forward.
0: Respektive hlava je jakoby v prodloužení páteře.
1: And make sure that the head is extended.
0: Takže
1: spinal column.
0: Třikrát nádech.
1: Inhale.
0: A s výdechem pokládáme.
1: Exhale, come forward.
0: A zase, kam se dostanete, tam se dostanete. Nenaléhejte příliš, prostě chvilku zůstaneme.
1: How far you come forward, it doesn't matter. Don't force yourself too much.
0: A s nádechem zpátky.
1: Inhale, come back.
0: A výdech.
1: And exhale.
0: Druhé kolo.
1: Second round.
0: Výdech.
1: Exhale.
0: Co nejvíc rovně záda. Nádech.
1: Try to make keep your back straight as much as possible.
0: A výdech. Je lepší udělat menší předklon, ale tak, aby záda byly pořád rovně, než udělat větší předklon a záda vykulatit. Zase všímáte si toho rozdílu. Tady se napínají svaly zad, napínají se svaly stehen a ten účinek tam je. Jakmile udělám tohle, tak sice tu hlavu dám níž, ale ten účinek už tam není. Takže my to cvičíme pro ten účinek. Nikoliv pro ten vnější efekt, že tu hlavu dostaneme co nejníž.
1: Better is to do less bending forward with straight back than bend forward too much with round back, because different muscles are stretched and actually we do that this asana to stretch the muscles properly. This way is correct.
0: Je to jasný. Takže třetí kolo.
1: Third round.
0: A kdo chce, může zase chviličku vydržet déle na několik nádechů a výdechů.
1: And who would like to can stay in the position for few inhalations and exhalations.
0: A nádech.
1: Inhale, come up.
0: A výdech.
1: And exhale.
0: Ještě další varianta.
1: And next variation.
0: Dáme si ruce za záda, chytneme se pravou rukou za levé zápěstí. Je to Bandha Paschimottanasana.
1: Hold the left wrist with right hand behind the body.
0: Chytneme k pravé noze. Nádech. Otočíme hrudník k noze a s výdechem pokládáme.
1: Turn your body to right leg.
0: A nádech.
1: Bring your forehead down.
0: A výdech, uvolnění ve středové pozici.
1: A relax in the middle position.
0: Nádech.
1: Inhale.
0: A k levé noze.
1: And to the left leg.
0: Nádech.
1: Inhale.
0: Výdech. A takhle ještě dvakrát na každou stranu.
1: And two times more on each side.
0: Zase snažte se nehrbit, ale radši míň, ale s rovnými zády.
1: And try to not bend your back too much. Better is to do less with straight back.

0: Až to dokončíte, můžete se uvolnit třeba v lehu na břiše.
1: And when you finish, you can
0: relax
1: yourself on the abdomen in tiger's relaxation.
0: Krátká relaxace, jenom několik minut, minutu dvě.
1: Short relaxation for one or two minutes.

0: při relaxaci uvolněte i mysl, nenechte ji pracovat, zůstávejte v těle.
1: In the relaxation, let your mind relax too. Don't let the mind work.
0: Pozorujte svoje tělo, uvolňujte ho vědomě, sledujte svůj dech.
1: Observe the body and relax it consciously. Observe the breathing process.
0: Neopouštějte to svoje tělo.
1: Don't leave your body.
0: Ani tento čas nechoďte do jiných časů, do minulosti, do budoucnosti. Zůstávejte v přítomnosti.
1: Try to be here in the present. Don't go in the past nor in the future.
0: Prožívejte a prociťujte každý nádech, výdech.
1: Feel each inhalation and exhalation.

0: Vědomně s každým výdechem to tělo uvolněte. Dívejte se, kde cítíte napětí nebo bolest a posílejte tam uvolnění v rytmu dechu.
1: Consciously relax whole body, especially those parts where you feel some tensions. Put there the stream of your exhalation.

0: Takže zvolna se přetočte na břicho. Budeme dělat bhujangasanu, kobru.
1: Slowly turn your body on your abdomen. We will do bhujangasana.
0: Takže nohy jsou u sebe.
1: Legs are together.
0: Nárty jsou na zemi.
1: Feet are stretched.
0: Nohy by se měly dotýkat.
1: Legs should touch each other.
0: Dlaně jsou pod rameny.
1: Palms are under the shoulders.
0: A lokty držte u těla. Brada se opírá o podložku.
1: Elbows close to the body. Chin on the floor.
0: Výdech stáhněte jížďové svaly, zatlačte pánev do podložky.
1: With exhalation tide. Buttock muscles and press your pelvis down towards the floor.
0: A s nádechem zvolna začneme zvedat hlavu, prohýbat hrudní páteř.
1: And with inhalation slowly lift up the head and upper part of the body. Bend the chest part of your spinal column.
0: Pohled je šikmo vzhůru.
1: Look towards the
0: A s nádechem pomaličku zase pokládáme. Páteř se narovnává a bradou na podložku a uvolnění.
1: And with exhalation slowly come back, put your spinal column slowly on the floor, make it straight again and chin on the floor.
0: A druhé opakování. And zase zpevněte páne, zpevněte hýždě a nádech.
1: Contract the buttock muscles, make it firm and slowly come up.
0: A výdech zase obratel, po obratli se páteř narovnává, až and se narovná docela.
1: And with exhalation the spinal column goes straight bit by bit.
0: Ještě jednou ta výchozí pozice. Dlaně jsou pod rameny. Lokty směřují tím pádem vzhůru.
1: And the starting position again. Palms are under the shoulders.
0: Paže jsou u těla.
1: Therefore the elbows points outward.
0: Nejsou předloktí na podložce.
1: Forearms are not on the floor.
0: Takhle. Podívejte se. Ne takhle.
1: Wrong way.

0: Takže zhruba minuta ještě relaxace. A tak, jak se budete cítit uvolnění a odpočatí se sklidněným dechem, postupně přejděte zase do sedu.
1: One minute more and then slowly you can come back.
0: Můžete se předtím protáhnout.
1: You can stretch your body before coming back.
0: Takže asi za minutku, za dvě přejdeme k pranajámě, takže máte teďka čas si připravit to, co potřebujete, jestli jste zvyklí na nějaký sedátka nebo šály. Takže se připravte.
1: After a moment we will do pranayama, so get ready according to your needs.

0: Tady v knize se píše, že pokud jste pečlivě cvičili alespoň 3 měsíce předchozí dechovou techniku, což je anuloma viloma.
1: There is written in the book that if you practice faithfully the step before of pranayama, it means anuloma viloma.
0: Se zádržemi.
1: This kumbhaks.
0: Jste připraveni na bhastrika pranayamu.
1: You are ready for bhastrika pranayama.
0: Takže tato technika je dobrovolná, pokud se necítíte připraveni, nemusíte cvičit.
1: So if you don't feel ready for this pranayama, you don't have to practice.
0: Ale myslím, že pro jednou to nebude problém. Že pro jednou to nebude problém, pokud jsou tady mezi námi dneska začátečníci.
1: If some beginners here.
0: Takže dýchání jako kovářské měchy, to je český překlad. Není to prudké vydechování.
1: It is not strong exhalation.
0: Jako je kapalabhati.
1: Not like kapalabhati.
0: Je to intenzivní nádech a výdech.
1: Rapid inhalation, exhalation in the same length, same rhythm.
0: Budeme cvičit 3 kola.
1: We are going to practice 3 rounds.
0: 20 nádechů a výdechů levou nosní dírkou, potom 20 nádechů a výdechů pravou nosní dírkou a potom 20 nádechů a výdechů oběma nosními dírkami a to je 1 kolo.
1: 20 inhalations, exhalations with left nostril, 20 inhalations, exhalations through right nostril, and 20 inhalations, exhalations

0: through both nostrils.
1: Snažte se co nejméně pohybovat rameny nebo hrudníkem. Je to vlastně dech brániční.
0: Try to move as less as possible with the shoulders and with your chest.
1: Já to zkusím jenom předvést, jak si asi myslím, že by to mělo vypadat.
0: I will show.

0: dále.
1: And so on.
0: A tak dále. Může to být i pomalejší, tam není ta rychlost důležitá, ale je to rychlý výdech a nádech, kdy následuje výdech za nádechem jedno po druhém.
1: It can be also in the slower rhythm.
0: Ani nemusí být příliš hluboké, jde o tu takové ty rázy, výdech, nádech, skutečně jako když foukáme do ohně měchem.
1: But the point is that exhalation and inhalation is same in the same rhythm.
0: Vždycky ten poslední nádech a výdech je pomalý a hluboký.
1: And the last inhalation and exhalation is slow.
0: 19krát prudce a po 20. nádech a výdech a uvolníte tělo.
1: 19 times rapidly and 20th time slowly.
0: Já teďka zaspíváme si jedenkrát om a pak já už nebudu mluvit a vy už se budete opravdu soustředit jenom na ten dech.
1: We will sing once time om and then I will not speak anymore and you can concentrate on your practice.
0: Nádech.
1: Inhale.

0: Kdo docvičil dechovou praktiku dnešní, může pozorovat účinky ve svém těle.
1: If you finish this pranayama exercise, you can observe the feelings in your body.
0: Vědomně uvolněte břicho a bránici.
1: Consciously relax your abdomen and your diaphragm.
0: Uvolněte lokty.
1: Relax your elbows.
0: Snižte napětí v krku.
1: Reduce your tension in your neck.
0: Obličej.
1: Face.
0: Zkuste si svůj obličej představit, jak vypadá, když spíte ve spánku.
1: Imagine your face when you are sleeping.

0: Odbiera pół ósma.
1: Half past seven has passed.
0: Dnešník se končí.
1: Today lesson is over.
0: Takže se zhluboka nadechněte a vydechněte.
1: Deeply inhale, exhale.
0: A ještě jednou.
1: And one more.
0: Dvakrát.
1: Two times.
0: Uvolněte přitom celé tělo.
1: Relax whole body.
0: A hluboký nádech a třikrát mantra OM.
1: Deeply inhale and three times mantra OM.

0: Ještě nechte chviličku doznít pozitivní vibrace těchto manter ve svém vnitřním prostoru.
1: Feel the positive vibrations of these mantras in your inner space.
0: Aby se dobře vstřebali.
1: To digest them well.
0: A už můžeme zahřát dlaně.
1: And rub your palms.
0: A tak dále.
1: And so on.
0: Můžete se předklonit, uvolnit záda, prokrvit hlavu.
1: You can bend forward, relax the head, relax the back.
0: A narovnat.
1: And come up straight again.
0: Cvičili jste skvěle, tak nevím, proč nechodíte všichni do pokročilých.
1: You will practice well, all of you. So.
0: Takže to byla asi poslední lekce jogy v tomto turnusu. Takže já děkuji za pozornost.
1: It was the last lesson of this turnus.
0: A naschledanou.
1: And goodbye.

0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: To je krásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It's colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is a white and half hair is a black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu,
0: then
1: života,
0: don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire,
1: a dokud máte touhy, přání,
0: you can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much. Of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobrém stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like this.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive. So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
1: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
0: it's not good.
1: Tak to není dobré.
0: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
1: Ten nejlepší makeup je.
0: There is little alcohol.
1: I v tom nejlepším makeupu je trošku alkohol.
0: Maybe very fine quality alcohol.
1: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
0: And that will dry skin.
1: Ale stejně vysušuje pokožku.
0: Then you have to put again cream.
1: A tak znovu musíte si mazat krém.
0: Then again you will dry.
1: Pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
0: So you become dependent.
1: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
0: I tell you my own experience.
1: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
0: When I came to Europe.
1: Když jsem přijel do Evropy.
0: And people used to give me nice cream.
1: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
0: So put the cream on the skin and on hands.
1: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
0: On my foot.
1: A na chodidla.
0: After 1 month.

0: A po měsíci
1: I couldn't refuse.
0: Jsem nemohl odmítat.
1: Myself.
0: Sám už jsem nemohl
1: I couldn't
0: odmítat.
1: Sleep without putting cream on my futsal.
0: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
1: Years and years.
0: Trvalo to roky.
1: I said no, I don't want this.
0: Pak jsem si řekl, že tohle nechci.
1: I don't want.
0: Tak to nechci.
1: So I went to sleep.
0: A tak jsem šel spát.
1: Without cream.
0: Bez krému.
1: You will not imagine.
0: Nedokážete si představit.
1: 3 o'clock morning.
0: Ve 3 hodiny ráno.
1: I had to put a cream to sleep.
0: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
1: Till 3 I couldn't sleep.
0: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
1: And I said no, I will not have cream.
0: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
1: Go bathroom, come back.
0: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
1: Little water on the futsal.
0: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
1: Again tried.
0: A znovu byla vyschlá, vysušená.
1: And they said it's the best cream.
0: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
1: I forgot the name of the company.
0: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
1: So I couldn't give up.
0: A nemohl jsem se ho vzdát.
1: And sometimes so thick I was putting on the foot.
0: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
1: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
0: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
1: So it was so hot in India.
0: A v Indii v té době bylo veliké horko.
1: When it's very hot, then you sweat more.
0: A když je horko, tak se víc potíte.
1: And so I was sweating.
0: A tak jsem se potil.
1: And humidity there.
0: A byla tam vlhkost.
1: I forgot to put the cream.
0: A zapomněl jsem se namazat krémem.
1: And in 10 days, I got rid of the cream.
0: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho, té závislosti na krému zbavit.
1: Otherwise, wherever I went here in Europe.
0: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
1: And once somebody came, this diet coke is very good.
0: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
1: So where people were putting cream.
0: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
1: A bottle of the diet coke.
0: Posteli a spolu s lahví dietní koly.
1: Even now, sometimes they are putting.
0: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
1: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
0: Ale teď díky Mahaprabhuji mu už na něm nejsem závislý.
1: And if, then oil.
0: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
1: Pure oil.
0: Čistým olejem.
1: Sesame oil, olive oil.
0: Může to být sezamový olej, olivový olej.
1: Different kind of oils.
0: Různé druhy olejů.
1: Pure oil.
0: Ale aby byl čistý.
1: Cold pressed.
0: Zastudena lisovaný.
1: That is very healthy for the skin and for everything.
0: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
1: So the best thing is.
0: Tak nejlepší je.
1: To save your money.
0: Ušetřit peníze.
1: You should use little real oil.
0: A používat jenom trošku skutečného oleje.
1: Not that orange oil.
0: Ne, aby tam byly různé přídavky.
1: Mango oil.
0: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
1: Svečken oil.
0: Olej ze švestek.
1: There is all very something is inside, blended.
0: To už jsou různé takové směsice.
1: Aliom, girls, boys, good journey.
0: Šťastnou cestu.
1: Less makeup.
0: A méně makeupu.
1: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
0: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
1: Our skin.
0: Regeneruje naši pokožku.
1: It is great support for our gland systems.
0: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
1: Organs.
0: Pro všechny orgány.
1: Blood circulations.
0: Pro krevní oběh.
1: And what is we need the blood circulation?
0: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
1: And with too many creams.
0: A když máte pak příliš mnoho krému,
1: we block, our skin can't breathe properly.
0: tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat po košku.
1: And that's why many rides on the protection, its skin breathes very easy and very nice.
0: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
1: It is not true.
0: Ale není to pravda.
1: It's blocking.
0: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku blokují.
1: Clean nicely.
0: Čili hezky se umejte.
1: If it is possible with natural soap.
0: Pokud můžete, tak přijít nějakým přírodním
1: neem soap.
0: Třeba neemový.
1: And then take little sesame oil.
0: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
1: Olive oil.
0: Nebo olivového.
1: Pure oil.
0: Aby to byl čistý olej.
1: And little bit put it on the skin.
0: A trošku si můžete namazat pokožku.
1: It will make your skin most beautiful again.
0: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
1: And practice.
0: A cvičte.
1: When we practice the asanas.
0: Když cvičíme asány.
1: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
0: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
1: He doesn't use so much cream.
0: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
1: No, he don't use.
0: Nepoužívá žádné.
1: Except on his skins. Except on his skin.
0: Kromě na sebe.
1: But Vivek Puri told you yesterday.
0: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
1: So you see, the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
0: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
1: Except.
0: Kromě.
1: Ice cream.
0: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině, kromě zmrzliny.
1: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
0: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
1: So ice cream is okay.
0: Čili zmrzlina je v pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Kdo nejí cukr?
1: Will get diabetes.
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 1978.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar.
0: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal jíst ghee.
1: In 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapeutics.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými lékaři.
1: I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct.
1: We should have a natural food.
0: Že bychom měli mít
1: Need otherwise. Body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar.
0: Jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: When
0: si
1: you don't
0: začne
1: eat
0: vyrábět.
1: Oil and butter.
0: Když nebudete jíst žádné tuky, oleje.
1: Then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely

0: moved.
1: Veškerý systém žláz, tím prospívá celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
0: People want to do quickly.
1: A lidé chtějí cvičit rychle.
0: But it has no effect.
1: Ale to nemá ten účinek.
0: That's why slowly.
1: Proto pomalu.
0: But you should have to do in such a way.
1: Ale měli byste cvičit tak.
0: That you do the slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
1: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
0: So this depends on the teacher.
1: A to závisí na cvičiteli.
0: And we have in Yoga Hidden Life hundreds of teachers.
1: V jozefinním životě máme stovky učitelů.
0: They are very, very good.
1: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
0: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
1: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
0: And if they went to some other kind of practice,
1: kdybyste šli cvičit někam jinam,
0: they were frightened.
1: Tak by vás to vyděsilo.
0: And came back again.
1: Tak vás to vyděsí a vrátíte se spát.
0: So you are practicing, but do something more.
1: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
0: Less chemical.
1: Méně chemikálií.
0: And less makeups.
1: Méně make-upu.
0: You should make up a little bit, okay, no problem.
1: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
0: Make up your mind.
1: Zase nejde přeložit.
0: That you will practice.
1: Mějte rozhodnou mysl, že budete
0: you will
1: cvičit.
0: Use less chemical things.
1: A používejte méně chemikálií.
0: You will use natural things.
1: Používejte přirozené věci.
0: And instead of making makeup.
1: A místo toho, abyste se malovali.
0: You will practice two asanas more.
1: Můžete přidat dvě asany.
0: That will regenerate our tissues again.
1: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
0: And that's how they said that yogis maintaining good health.
1: Proto,
0: they look like young.
1: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
0: They can't become young.
1: Nemůžou omládnout.
0: Maybe one or two.
1: Možná jeden nebo dva.
0: If you can make all people young.
1: Ale kdyby omládli úplně všichni.
0: Then I will believe, no Santi?
1: Pak bych tomu věřil.
0: Otherwise one is doing only to become young and this and that, what is use of this?
1: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
0: Sooner or later we have to say bye bye.
1: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
0: So practice yoga.
1: A tak cvičte jogu.
0: So there are exercises for the face.
1: Jsou i cvičení na obličej. You
0: know? When you do matsyasana.
1: Když například cvičíte matsyasana.
0: Then you don't know how your face muscles are also stretching.
1: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličej.
0: When you are rolling the neck.
1: Když
0: the face muscles also.
1: Kroužíte krkem, tak to také
0: when
1: má účinek na
0: obličejové
1: svaly.
0: Forward, the blood circulation is applying.
1: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
0: So there are many, many postures which is good for the body.
1: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
0: So tělo. Let's make a sankalpa.
1: A tak si dejme sankalpu.
0: That I will practice 1.5 hour asanas.
1: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
0: Whole year this year.
1: Celý rok letos.
0: Whole year.
1: Celý rok.
0: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
1: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
0: That's it. I always give you the short cut.
1: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
0: And pranayams.
1: A pranayam.
0: So always yoga practice should make us happy.
1: Cvičení jógy by nám mělo přinášet štěstí,
0: relaxed,
1: uvolnění
0: and more energetic.
1: A víc energie.
0: Food.
1: Potrava, jídlo.
0: Yeah. Now I was disappointed.
1: A teď jsem byl zklamaný.
0: Someone brought me. They said Swamiji now drinks little tea with the sugar.
1: Někdo mi přinesl čaj a řekl Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
0: Half cup, but brown sugar.
1: Půl lžičky hnědého cukru.
0: And Janice brought organic brown sugar.
1: A Janice varí mi přinesl opravdu.

0: organický biocukr.
1: That is a little expensive.
0: Hnědý takový, který je trošku dražší.
1: And it was in Katori, in cup.
0: A bylo to v misce v Katori.
1: Sugar, brown sugar.
0: Byl tam ten hnědý cukr.
1: And in one plate.
0: A talířek.
1: And it was in the frame of the window.
0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: And the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katori.
1: On half side.
0: Jenom na polovinu té misky.
1: Okay. So maybe one, two spoon water fell in half of katori and sugar.
0: Celkem řekněme, že třeba jedna, dvě lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
1: And then can Janeshwari came.
0: Pak Janeshwari Puri přišel.
1: And he was surprised.
0: A byl překvapen.
1: In Swamiji's room is miracle.
0: Ve Swamiji'ho pokoji se dějí zázraky.
1: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
0: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
1: And a half is white and half is brown.
0: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
1: So the, it was a brown color on the sugar.
0: Čili ten cukr byl jenom obarven.
1: Moment, listen.
0: Poslouchejte dál.
1: So it was from India.
0: Byl to cukr z Indie.
1: So everybody blames the India.
0: Čili teď všichni obvinují Indii.
1: Yes. So then I came to Vienna.
0: A vrátil jsem se do Vieny.
1: I told Mansa Devi brown sugar.
0: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
1: It was in vape.
0: Bylo to ve vapu.
1: Ve brown. They call bio shop.
0: Bylo to z bio obchodu.
1: From Vienna.
0: Z Vídně.
1: They brought the brown sugar.
0: Až odtamtud mi dovezli.
1: I said, let's make experiment.
0: A já jsem řekla, tak uděláme takový experiment.
1: And I put one spoon water on that sugar.
0: A nalil jsem jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
1: It became so quickly white.
0: A ten tak rychle zbělal.
1: My beard took 15-20 years to get white.
0: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
1: So, brown sugar, there must be brown sugar.
0: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
1: But for businessmen, ale doesn't matter.
0: Pro obchodníkům je všechno jedno.
1: So best is the good.
0: Že nejlepší je gul.
1: Good, that is from the cane sugar.
0: To je z třtinového cukru.
1: That's very healthy.
0: A to je pak zdravé.
1: So every day one should have at least 20 gram sugar.
0: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
1: In 24 hours.
0: Za těch 24 hodin.
1: And one tablespoon ghee.
0: A jednu čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes two teaspoon sugar is healthy.
0: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometimes it's okay.
0: Někdy je to v pořádku.
1: So please eat.
0: Čili prosím jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní dobrou stravu.
1: Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potravy.
1: And then walk.
0: Pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: Za 4-5 měsíců.
1: You will be different.
0: Za 3-4 měsíce budete jiný.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
1: Once I heard of your music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing
0: a.
1: That I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water wash nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sauces,
0: že zvlášť párky.
1: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cows meat.
0: Maso z krav a z kos.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoliv.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: In our body.
0: Je v našem těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look what a maya of the God.
0: Jaká je to Boží mája?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.
0: A to všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved their cows, they loved their goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte?
1: How animals killed.
0: Jak to zvíře zabili.
1: How the animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell those big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím
1: But
0: přestali.
1: We can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga.
0: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
1: How many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,080.
1: 1,000? Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day,
0: ale když budete cvičit každý den,
1: that will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: Abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master.
0: A když dva psi tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
1: Then second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do.
0: Když vy všichni to budete dělat?
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: Tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali santke. For the saints every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Sato bar tehvar and the seven days of the week.
0: Všech těch 7 dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý den
1: and whole week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too tomorrow.
0: Já taky zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Web.
0: Bude to ve Webu.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: And wish all the best and much love to the whole families.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all friends.
0: Rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sit together.
0: Jsme si sedli společně.
1: And stories.
0: Vyprávěly se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.

0: Oh my God.
1: Bože.
0: Toast bread and butter.
1: No, opečený chléb.
0: And toasty. I like it Olomouc cheese.
1: A miluju olomoucké syrečky.
0: Really? So when I eat there one week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
1: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
0: One month in Vienna people can smell.
1: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
0: So we have a good food.
1: Měli jsme dobrou stravu.
0: Good nature.
1: Hezkou přírodu.
0: God gave everything.
1: Bůh nám všechno dal.
0: And we pray that in the whole world should be like that.
1: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
0: So eat good and practice good.
1: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
0: That's good.

0: Takže dobrý den, já vás pěkně vítám ze Střílek, ze semináře.
1: Good morning, most welcome from Střílky, from the yoga retreat.
0: Nejen vás, kteří tady sedíte, ale i všichni, kteří se právě díváte na přenos ze Střílek.
1: Not only those present here at the moment, but all our dear viewers on the webcasting.
0: No a co jsme si pro vás nachystali? Dneska budeme povídat o jídle, o vaření, o koření a o tom, jak získat i ty, kteří se ještě nestravují vegetariánsky, tak jak je získat, aby si pochutnali, aby si řekli, je, to je skvělé, to bych chtěl taky.
1: And we are about to talk about food, eating, spices, cooking, and also about inspiration, how to inspire the people who are not yet vegetarian, how they would be motivated to become a vegetarian, how they would, what we should offer them to make them happy about being a vegetarian.
0: A 20 minut bude takový úvod, pak 30 minut budeme vařit prakticky. Výsledky ochutnáte všichni, kdo tady sedíte při obědě, takovou malou ochutnávkou. A posledních 10 minut je možnost klást otázky.
1: So 20 minutes will be a short introduction, then for 30 minutes we will have practical part, we will show some cooking, then during your lunch time you can actually taste what we have been cooking, you will be offered during the lunch, and then we will close with questions and answers.
2: Tyto informace, jednak teraz zdravím, dobrý den.
1: Good morning to you.
2: A tyto informace, které uvedla manželka, prezentujeme jako součást projektu Kvalitní strava jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života.
1: All the information you are going to hear or you have heard from my dear wife are the part of the project, the quality food or the quality nourishment to improve the quality of life.
2: Je to projekt, který není určen jenom vegetariánům, ale například teď implementujeme tento projekt ve Slovnaftu, to je v Bratislavě velký producent nafty a výrobku z ropy. Dělají asi 5000 jídel denně a chtěli by tam zavést tuto kvalitní stravu, kde součást je i strava vegetariánská.
1: This project is not focused only on vegetarians, but it offers the quality in the eatings. So in the present time, we are working with the one big oil industry factory, Slovnaft, in Bratislava, and they are going to implement this project, the quality food, in their catering, and they are preparing about 5,000 meals per day, and they would like to incorporate these ideas of the quality food including vegetarian food.
2: S manželkou představujeme jenom jako část odborného grémia této společnosti. Tady v češtině si pak můžete vzít, je přehled celého odborného grémia, kde je řada odborníků, jak lékařů, tak odborníků v oblasti gastronomie a vzájemnou spolupráci hledáme ten nejlepší způsob, jak nabídnout vegetariánství.
1: So we are only a part of a bigger team. There in the leaflet you can read all the other names of the other experts being part of this team, and all we together are working to offer the vegetarian way of eating to the public.
2: Takový přehled toho, co budem povídat, budete mít v Americagaru, udělám nějakou nástěnku, bude to někdy v odpoledních hodinách.
1: And the summary of our lecture will be also published. You can see the notice board in the Amritsagar. There you can read the essence, the summary of our lecture as well.
2: Běžně, když našinec, jogin, prezentuje někomu vegetariánství, tak na prvním místě zdůrazní karmické důvody, že nechce ubližovat, potom vliv na přírodu, a nakonec zdraví s tím ani moc si netroufá, protože je hodně názorů, že vegetariánství není 100% zdraví, tak to třeba ani radši neuvede.
1: So when you as a yoga people would like to present the vegetarian diet, you usually start with presenting the idea of non-violence, idea of karmic consequences, then you mention the ecological reason or the environment reason, and you do not go much into the health reasons because you are not so sure about it. There are many opinions about this.
2: Naše společnost prezentuje vegetariánství jako tu nejlepší variantu zdravé výživy, kvalitní stravy.
1: But our society presents the vegetarian way of eating as the most healthiest way of eating.
2: Základem je toto výživové doporučení, které si tady taky můžete rozebrat.
1: Based on this nourishment recommendation, which you also can get.
2: Vidíme tady nejenom zdravotní prospěch, ale vidíme i významné přispění k duševní výkonnosti člověka.
1: We can see not only direct health effect of vegetarian food, but we can trace also the influence on the mental state of human.
2: V poslední době je nesmírně mnoho dokladů o tom, že vegetariánství nebo dokonce veganství je zcela nezbytné proto, pokud chceme na této planetě přežít.
1: Lately many facts are coming that the vegetarian way or even the vegan way is just necessary to survive at all on this planet.
2: Tento soubor informací pak ukazuje tu vegetariánskou stravu jako tu nejlepší variantu zdravé výživy a kvalitní stravy.
1: So this file of information indicates that the vegetarian way of eating is actually the most healthy way of eating.
2: Tím hlavním problémem, který je v živočišných potravinách, je to, že neobsahují ochranné látky.
1: The main problem of animal of the food of animal origin is that they do not contain the protective particles, protective essences.
2: Maso by lidé měli jíst v podstatě syrové, protože jak ho tepelně upravují, vznikají tam takzvané volné radikály, které se řetězí, a to je příčina rakoviny a mnoho dalších onemocnění.
1: Actually, the meat should be eaten raw, because as soon as you cook it, then the free radicals are appearing and they are doing the chain reaction and it's the cause of the cancer.
2: Určitě jste slyšeli o pojmu antioxidanty. Právě to je ten důvod. Potraviny živočišného původu neobsahují antioxidant.
1: You must have heard the term antioxidants, and that's the reason the animal origin food does not contain any of antioxidants.
2: Jsou obrovským zesilovačem kontaminace životního prostředí.
1: And they are the major attributor to the environment to they cause much damage to the environment.
2: Například, pokud voda v potoce obsahuje takzvané polychlorované bifenyly, tak ryba, která žije v této vodě, má 10,000x vyšší koncentraci ve svém těle těchto polychlorovaných bifenyl.
1: For example, the certain chemicals called polychlorides, if they are contained in the water, then the fish living in this water have in their body 10,000 times concentrated these harmful chemicals from the water.
2: Je to teda velmi významné, pokud se někdo chce vyhnout vlivu negativního vlivu životního prostředí, no, kontaminace životního prostředí, aby se vyhnul živočišným potravinám.
1: So this is one important fact. If you want to avoid this negative effect from the polluted environment, it's the basic rule to avoid the animal origin food.
2: Vejce a mléko, mléčné výrobky navíc ještě se velmi snižuje střebatelnost, no stravitelnost bílkovin při tepelných úpravách.
1: Concerning the eggs and milk, when you heat it during the preparation, the ability to absorb the proteins is much lowered, minimized.
2: Vejce by se měly připravovat maximálně do 70 stupňů.

0: of the bacteria infection, the salmonella, so it is, you cannot prepare the eggs in a safe way, actually.
1: A Světová zdravotnická organizace vyjádření k preventivní stravě.
0: The World Health Organization published their opinion about healthy food,
1: kde zdůraznila nebo popsala takzvaný vápníkový paradox.
0: When they were describing the calcium paradox.
1: To znamená, že čím více přijímá vápníku, tak v těchto zemích je vyšší výskyt osteoporózy.
0: Though in the countries when the intake of calcium is actually higher, yet the osteoporosis is much more often, much more frequent.
1: Proto zvýšený příjem mléka a mléčných výrobků neřeší problém osteoporózy, naopak ho zhoršuje.
0: So the higher intake of the milk doesn't solve the problem of osteoporosis.
1: Bylo hodně argumentů, že vegetariáni nemohou být malé děti.
0: There used to be many arguments that small children should not be vegetarian.
1: Nutno říct, že vegetariánství u dospělých nikdy rozporováno nebylo ve světě vědeckými argumenty.
0: And we must mention that the vegetarian for adult people, no scientific authority in the world ever had anything against.
1: Ale v případě malých dětí asi do 5 roků se jevil problém.
0: But concerning the small children, 5 year and younger, there appeared a problem,
1: že luštěniny mají nízkou střebatelnost. Bílkoviny luštěniny mají nízkou střebatelnost a i obilovin, ale především luštěnin.
0: That the proteins from lentils have the low are not so easily taken by the body.
1: Z toho vznikal problém, že tyto děti by na veganské stravě, pokud by neměly mléko a mléčné výrobky, mohly mít nedostatek těchto esenciálních aminokyselin.
0: So they concluded that might be a problem, the small children on a vegan kind of diet, they could have the protein problems.
1: Ale rovněž v roce 2002 bylo velké setkání odborníků pod vlajkou Světové zdravotnické organizace.
0: But in year 2002 at the World Health Organization there was a big special conference.
1: A ty v roce 2007 publikovali práci, kde uvedli, že to byl mylný předpoklad, že rostlinné bílkoviny v podstatě mají stejnou střebatelnost jako bílkoviny živočišné.
0: And in 2007 they published their results and there they corrected this view and they stated that the plant or herbal origin or the plant origin and animal origin proteins are of the same quality for the body.
1: Celkově se snížily i požadavky na množství bílkovin v této věkové kategorii.
0: And the amount of the needed proteins or what was set as a needed protein level was decreased.
1: Tím dochází k tomu, že tento argument je naprosto neuplatnitelný.
0: So this argumentation is no more valid.
1: Naopak je mnoho argumentů pro to, jak už jsem uvedl, že nadspotřeba živočišných bílkovin vyvolává nedostatek vápníku a další choroby. Tedy bílkoviny by se měly snížit jejich příjem, zvláště živočišných.
0: Just the opposite, there are many facts showing that the animal proteins in higher intake are dangerous, so we should lower the intake of proteins.
1: Dneska je průměrný příjem asi 100 gramů bílkovin na osobu a den.
0: Nowadays it is about 100 grams of proteins for a person per day.
1: 50% obsahují rostlinné potraviny asi v průměru a 50 živočišné potraviny, 50 gramů.
0: 50 grams is coming from the animal sources and 50 grams for the plant sources.
1: A ten požadavek je 50 gramů bílkovin dneska.
0: And now the requirements or the modern the adjusted requirements is only 50 grams.
1: To znamená, kdybychom vyloučili všechny živočišné potraviny a jedli jenom rostlinné.
0: So it means if we avoid all the

0: my origin food and eat only the herbal food,
1: tak bílkovin máme dostat.
0: So we have enough of we have enough proteins.
1: To je v jednoduchosti o tomto problému, ale samozřejmě věc je daleko složitější. Jsou otázky potom dostatku železa, dostatku dalších minerálních látek, ale to už by překročilo čas, který dneska máme vymezen.
0: Of course there are other questions to be considered, like the intake of the iron and other supplementary minerals, but it would go beyond our lecture, topic of the, today's lecture.
1: Tak já bych poprosil manželku, aby vám řekla teda zase něco praktického, jak byste měli uvařit, aby vám chutnalo.
0: So let's see what practical we can cook to enjoy your eating.
2: Takže vy jste slyšeli, že vědecky, teoreticky vegetariánství je, to, je ta nejlepší cesta, ale v praxi vidíme, v tom každodenním životě, že to tak není jednoduché.
0: And so you have heard that on a level of theory and the science, the vegetarian way is the best and the healthiest way of eating, but in practical way it's not often so easy.
2: A tak nám nezbývá, než přemýšlet, jak to udělat, aby těm konvenčně se stravujícím chutnalo.
0: So we must think about how to offer the vegetarian eating to the normally eating people so that they really enjoy it.
2: Samozřejmě zachováme principy kvalitní stravy.
0: Of course we must keep the principle of we must always watch the quality.
2: Z našich zkušeností lidé mají rádi jednoduchá koření, na které jsou zvyklé.
0: From our experiences the people like the simple spices which they are used to it.
2: V naší zemi je to především česnek, cibule.
0: In our country it's mostly the garlic and the onion.
2: Kmín, pepř.
0: Cumin, pepper.
2: A chili nebo no chili má tak trošku.
0: And a little bit of chili.
2: A ještě v naší zemi je rozšířené, že není moc zdravé kořenit.
0: And in our country, especially in our country, often you meet the opinion that the spices are actually not so healthy.
2: Takže musíme s kořením opatrně.
0: So we must be sort of careful with spices.
2: No a hlavní téma je, jak to maso nahradit. Jak ta svíčková, ten guláš, ten řízek. Jak to udělat, aby to bylo chutné.
0: And the topic is with this classical dishes, how to replace the meat, for example, how to make a schnitzel or other eating without meat.
2: Takže já jsem si dneska vybrala dva produkty. Jednak je to tofu bílé, tofu uzené.
0: A so I've got here a white or the natural tofu and a smoked tofu.
2: A další produkt je cerje, což je na bázi lepku nebo vlastně rostlinné pšeničné bílkoviny, gluténu.
0: And the other one is cerja, which is actually gluten-based protein.
2: Takže většinou lepek, teda tofu můžeme koupit, už ho máme hotové.
0: So you can buy a ready-made tofu.
2: A pokud ten člověk je hodně, jako stravuje se běžně, tak to bílé tofu je docela těžké. Začala bych tím uzeným, které těm lidem připomíná uzeniny. A pomáhá nám i vychutit další jídla.
0: So for the introduction I wouldn't go for the natural tofu because it can be a little bit strange for the people who are not used to it. So I would prefer the smoked tofu because this taste is somehow similar to them and it also enhances the taste of the other parts of the eating.
2: A nejjednodušší je to tofu třeba zpočátku jenom nastrouhat a přidat ho třeba na risotto.
0: So the simple start is just to cut the tofu into small pieces and add it to your rice or like this.
2: A nebo třeba ho používat tam, kde se v běžných jídlech používají uzeniny, to znamená třeba si dává kapusta, tak k ní se může to k tofu osmahnout trošku na oleji.
0: Or you replace the food where you would add the sausages or like this stuff, replace them with the smoked tofu.
2: Pak tady máme cerí, což je vlastně lepkový přípravek, pšeničná bílkovina, a už se to prodává v takových takhle porcované, takže vy buď to si nakrájete na nudličky, nebo na plátky, nebo na velice tenké plátky, které můžete to potřít třeba hořčici, jako pro toho běžného člověka.
0: So this is the cereal, the wheat protein. You can buy it already ready-made also. So you can shred it, cut it into small pieces. If you have such a small piece, you can apply the mustard on it, so that the taste of mustard is again known for the common people.
2: A nebo třeba česnekem nastrouhaným.
0: Or you can use the garlic paste on it.
2: Můžete to naplnit cibulí, což mají zase běžní lidé rádi.
0: Again, you can fill it with the onion. Again, the taste of onion is well known.
2: Papriku, máte, a zabalíte to.
0: You use the carrot and the paprika.
2: A propícháte párátkem a máte takové krásné závitky.
0: You wrap it and you fix it with the little woods and you have such a nice rolls.
2: A teď stačí jenom to podusit na cibulce nebo na oleji.
0: Now you steam, you cook it on oil or with more onion and so on.
2: A k tomu nějakou šťávu a máte vlastně velice hodnotný jako hlavní chod, to co vlastně ti strávníci vyžadují na tom talíři, aby tam byl ten kus masa.
0: Add tak some tasteful gravy and you have something good, something valuable on the table instead of on your dish, on your plate instead of meat.
1: Můžu jenom vteřinku to sloupit. No, bych rád zdůraznil, že tady ty bílkovinné koncentráty rostlinného původu nejsou zapotřeby, aby jsme je ve stravě měli. Nám by naprosto stačily luštěniny a obiloviny, samozřejmě ovoce, zelenina, olejnatá semena.
0: I would like to mention one thing, this protein ready-made stuff, it's actually not needed in our nourishment. We would be okay with the lentils, with the wheat, with the fruit and vegetables and with the nuts and so on.
1: Tyto bílkovinné koncentráty rostlinného původu jsou významné pro změnu stravovacích návyků.
0: But this protein stuff is important to change your eating habits.
2: No a je ještě možnost si to připravit doma, pokud chcete.
0: And you can prepare at your own home, if you like.
2: Takže připravujeme takovou směs, která už je vychucená, je to prášková směs, kterou vy pouze smícháte s vodou, zamícháte. Můžete přidat nastrouhaný česnek.
0: You have the basic mixture, you just mix it with the water and you add the garlic paste.
2: Nebo nastrouhanou cibuli, zamícháte.
0: Or the onion paste, you mix it together.
2: Necháte chvíli odstát.
0: You let it rest for a while.
2: Pokud máte rádi pikantní, tak můžete přidat trošku chili.
0: If you like it a little bit hot, you add a bit of chili.
2: Případně sojovou omáčku doporučuji kvalitní.
0: Or you use a soja sauce, but use the high quality, the best quality soja sauce.
2: No a vy si připravíte takové těstičko.
0: And you make a sort of mixture.
2: Které necháte chvíli odstát.
0: And let it rest for a while.
2: A můžete si ho začnu pracovat rukama.
0: And now the handwork's coming.
2: Tak, takže vy si připravíte takovou hmotu, kterou si necháte odstát. A teď
0: so
2: to můžete.
0: You've got sort of dough, which you let resting.
2: A teď to můžete opéct na pánvi.
0: And you can fry on a pan.
2: Ale je to syrové, takže to je určené k další tepelné úpravě.
0: It's a roll, so it must be heated.
2: Vlastně takhle, když si to opeču, tak mám ten pátek.
0: So you can roast it or fry it and you have sort of schnitzel.
2: Tak, a teďka si to nakrájím.
0: You cut it into pieces.
2: A musím to povařit nejméně podle velikosti takovou půl hodiny.
0: And then you also must cook it.
2: Takže vy to buď
0: depending on the size about half an hour cooking.
2: Takže vy to buď to koupíte už hotové.
0: So either you buy it ready made.
2: Nebo si to takhle připravíte.
0: Or you make it yourself.
2: A můžete si to i po té tepelné úpravě nakrájet, ale důležité je to 30 minut uvařit.
0: But the important thing when you are doing yourself the process of cooking about 30 minutes at least the cooking.
2: A je to zajímavé i z toho důvodu, že vy si tam třeba můžete dát žampiony.
0: Again, you can add flavor it with the mushrooms.
2: Vy tam můžete dát olivy.
0: Olives.
2: Jo, papriku.
0: Again, peppers.
2: Jo, můžete to zase zamíchat dovnitř.
0: You can work it into the dough.
2: Vidíte, že se s tím velice dobře pracuje.
0: You can see, you can work easily with it.
2: Vy to můžete upéct.
0: You can bake it.
2: A pak to nakrájet.
0: Then cut it.
2: Nebo to můžete uvařit.
0: And you can cook it.
2: Je dobré to vařit buď to ve zeleninovém vývaru.
0: You can cook it into vegetable gravy.
2: A nebo to uvařit jakoby ve formě. Jo, že to dáte ve vodní lázni.
0: Or in the water in some pot.
2: Takže to je pro ty, kteří chtějí vařit doma a mít takové čerstvé po ruce, nebo když jedete na dovolenou, tak si vezmete jenom prášek.
0: So it's for you if you like to make it always fresh at home, or if you go for a holidays, you don't take the ready-made, you take the ingredients with you and make it always fresh.
3: But I want to see baking.
2: Baking.
3: You should bake now.
2: Yes, I have. Tak. Takže teďka budeme vařit.
0: So now let's start cooking.
1: Já bych vám rád řekl k té omáčce sojové, jak manželka řekla, že má být kvalitní.
0: I would like to mention, you have heard that we should use the best quality soya sauce.
1: Tak kvalitní sojová omáčka je taková, která vzniká půl roku, rok fermentací, přirozenou fermentací.
0: And the quality soya sauce, we mean the soya sauce which is made by the natural slow fermentation, it takes about half a year.
1: A ta nekvalitní je ta, kterou oni vyrobí pomocí hydrolýzy, pomocí kyseliny solné, naraz z různých surovin.
0: And the best one is made with a certain process, including the salt acid.
1: Takový produkt je na úrovni glutasolu a podobných produktů.
0: This is the very high quality product.
1: Jako jistou zárukou je, když kupujete japonské sojové omáčky. Ty mají tento původ, že jsou přirozeně fermentované.
0: The certain lead for you can be that by the original Japan soya sauce, because usually the original Japan soya sauce are made with this slow fermentation process.
2: Tak, a tak jak si to dobře nakořenit? Takové jednoduchý způsob je, že to tofu si nakrájíte.
0: So how to use the good spices? The first very easy, cut your tofu into slices.
2: A osmahnete si to na olej.
0: And slightly fry it on oil.
2: A mezi tím si připravíte různé nachucení.
0: And you prepare some seasonings.
2: Někdo má rád italskou kuchyni.
0: Those who prefer the Italian cuisine style of taste.
2: Tak si mohou rozmixovat rajčata.
0: You just mix the tomatoes.
2: Přidat bazalku, oregano.
0: Basil and other herbs.
2: A sojovou omáčku nebo sůl.
0: Again the soya sauce or salt.
2: Takže to je jeden typ chucení, další je...
0: So it is one way of seasoning.
2: Můžeme si nastrouhat zázvor.
0: Or grate the ginger.
2: Smícháme se sojovou omáčkou.
0: Again, adding a bit of soya sauce.
2: A další taková klasická je nastrouhaný česnek.
0: And our classic is the garlic paste.
2: Nastrouhaná cibule.
0: Onion paste.
2: Smíchané.
0: Mixed together.
2: Přidaná sojová omáčka.
0: Again, adding the soya sauce.
2: Tak. Takže my si opečeme to tofu.
0: So we are frying tofu.
2: A jak to tofu nebo ta série získá krásnou kurčičku.
0: And as soon as it start forming the little crust on the tofu or on tseria,
2: tak po opečení to vložíme do té omáčky a tím pádem to získá chutnost.
0: And we then, when ready, we mix it into the gravy or into the seasoning which we have prepared, and then the flavor gets into.
2: A podle typu pokrmu? tak tu omáčku zvolíme. Třeba tu italskou, tu podáváme se špagetama, tu variantu česnek. To můžeme zase do té české kuchyni.
0: So if you have prepared the Italian style seasoning, you can use it with pasta, for example,

0: Or if you have the classical Czech, like garlic and onion, you can use it for the Czech cuisine.
1: A je dobré koření si opražit na sucho, na oleji, říká se tomu čons nebo otvírání koření na oleji.
0: And it's good to fry the spices on oil because it opens the flavor of the spices.
1: Ale trošičku to vyžaduje cit pro to koření, aby se nespálilo.
0: But you must do it very carefully not to burn the spices.
1: A je možnost to tofu třeba namočit do koření. Já mám ráda malá koření.
0: And also the tofu can be marinated, can be infused with the spices. I have here the special mixture called Maha spices.
1: Ale tam je nebezpečí, že když by se to tofu nebo ta cérie opékala s tím kořením, že se to koření může přepálit, spálit.
0: But if you cover the cérie or the tofu in the spices and then you fry it, there is a danger that you will actually burn the spices on the surface of the tofu.
1: Takže takový jemnější způsob, jak to koření nespálit a neznehodnotit.
0: So in order to avoid burning the spices,
1: Takže si to koření lehce otevřeme na tom oleji, to znamená, že ho zahřejeme a jenom jak krátce začne pěnit, tak ho odstavíme z oleje, teda z ohně, aby to koření se nespálilo.
0: So we just heat the oil, add the spices and as soon as it start like foaming, we remove it from the fire, from the heat.
1: Takže my získáme lepší chuť toho koření.
0: So we utilize the spice of the taste of the spices this way.
1: Získáme i lepší stravitelnost jídla.
0: And we also help the better digestion of the food.
1: A zmenšíme to riziko, že se to koření spálí.
0: And this way preparing extra in the oil, we also reduce the risk that the spice gets burned.
1: A tímto způsobem vy na oběd ochutnáte tu cérii, takhle osmahnutou na oleji a pak marinovanou v tom koření maha.
0: And this actually you will get for your lunch, this fried cérie with the spices topping.
1: Takže takhle si to osmahnu, pak to vyndám. Je možné to dát i na nějaké sítko, takže ten olej nebude vevnitř.
0: When it's fried ready, the crust is formed, then you take it out of the oil and you remove the extra oil from it, let it remove the oil.
1: A pak to dáte do zvolené omáčky.
0: Then as you have prepared the gravy or the seasoning, you will mix it with the seasoning.
1: A může se to podávat.
0: And it's ready to be served.
1: Pokud je možné i třeba to nějak procedit, aby tam nebyly zase kousky toho zázvoru.
0: If you don't like the pieces of ginger, for example, in this case, if you have been using the ginger, you let it stay so that the taste of the ginger gets into and then you remove the ginger out, the remaining ginger you remove.
1: Takže ta varianta s tou česnekem a s cibulím, tak to by bylo v české kuchyni, jak bylo vepřo, knedlo, zelo.
0: And for example, for the Czech cuisine, there is a common food, which is the knedlos, the sauerkraut and the pork. There you can work it out in the healthy way, using the garlic and onion paste.
1: No a ještě se vrátím k té cérie, kterou jsme připravovali z toho prášku.
0: And if we have the homemade stuff ready.
1: Takže to připravím na té druhé pánvi.
0: We will prepare it very similar way.
1: Takže to dám na ten olej a ono se to peče.
0: Let's start frying in on oil.
1: Takže takhle vypadá tofu, má krásnou kurčičku.
0: So you can see the golden crust on tofu.
1: Když to namočím do toho koření, tak
0: let's season it and
1: a nebo do té rajčatové omáčky
0: or the tomato paste.
1: Tak.
2: K tomu tofu existuje takový trik, abyste dosáhli většího nachucení.
0: And concerning the tofu, there is one type for you how to enhance the taste.
2: Tyto bílkovinné koncentráty rostlinného původu mají jistou nevýhodu v tom, že jsou plné jakési vody a díky této vodě vám nechce nabrat koření nebo jinou chuť pak tento produkt.
0: This stuff, this protein, concentrated proteins are usually have the higher amount of water in them, so it's quite difficult to get anything else into it, any other flavors into them.
2: A u tofu se to dá vyřešit tak, že kostku, kterou jste si koupili, tak než ji začnete zpracovávat, tak ji třeba na 10-15 minut zatížíte.
0: So concerning the tofu, if you buy the chunk of the tofu, the whole cube of the tofu, before processing it further, you just press it for some time, let it under some pressure.
2: Tím z toho tofu jisté množství vody vytlačíte.
0: You press out certain amount of water out of it.
2: Pak naporcujete a daleko lepší vám to tofu přijme chuť, kterou tam chcete dostat.
0: And then you start cooking, processing, cutting, and this way then the tofu accepts more the flavors from the sauce or from the gravy what you have prepared.
2: Vždycky je důležité dělat spíš tenčí plátky než silnější, abyste zvětšili povrch toho produktu, protože dostanete víc chutí na ten produkt.
0: Always it's better to make thin slices than the thick slices, because with the thin slices you have more surface and more way how to accept, how to get the taste into it.
1: Takže já jsem vyčerpala téma, tady takové jednoduché.
0: So you can see very easy way and you could see very easy way of cooking, preparing.
1: Takže pokud máte nějaký dotaz, za chvíli tady bude opečené to syrové.
2: Možná bych ještě uvedl k sojovému texturátu. Víte, to jako je to suché, tak to, když se to udělá dobré, tak je potřeba to chvíli povařit ve vodě.
0: I would like to mention one way you all know this soya protein which you can buy and it's usually very dry and very hard. How to make it tasteful? You must cook it for some time.
2: Asi 5 minut a pak tu vodu vymačkat.
0: So you cook it for about 5 minutes, then again you press it and get the water out.
2: A samozřejmě slít.
0: And pour the water away.
2: Ten důvod je tento. Tyto sojové texturáty obsahují určitý typ škrobů, který mají pachuť.
0: Because when it's made the soya protein, it consists some particles which are not so tasteful.
2: Tento škrobům se říká oligosacharidy.
0: It's called oligosaccharides.
2: Takže tímto procesem vy dosáhnete toho, že zbavíte ten sojový texturát této pachuti a nasajete pak tu optimální chuť, kterou chcete do tohoto texturátu dostat.
0: So the way how, as I told you, to cook it for a short time and then take it out of the water and press the water out, you actually remove this not so tasteful particles out, and then the soya protein is ready to be cooked and ready to accept the flavor which you would like to have it.
1: Takže to já jsem teďka připravila ten základ, ten masový základ každého jídla a běžně se v těch omáčkách, v guláších, v polévkách přidávají masoxy a vegety.
0: And so I have prepared the basic which you would or normal people would use meat. We would use this instead of meat. We have ready and now making the gravy or the sauce for it. Usually it is still the taste is enhanced by some meat concentrates or the vegetable concentrates.
1: A to se dobře nahradí právě tím, že otevře se koření na olej, tak jak jsem to říkala, to má, že se dá do horkého oleje a nechá se krátce spěnit. A pak už ten guláš, omáčku, svíčkovou připravujete úplně klasickým způsobem.
0: And so this taste enhancers, which are usually used, you can easily replace with the way of preparing your spices, as I mentioned, opening them in the oil. And this way the spices get more taste and they can replace all the other artificial seasoning you would use otherwise.
1: Takže ty kousky, ty poupečení vypadají takto.
0: So now it's ready.
1: Takže vidíte, že to má kurčičku,
0: You can see the crust.
1: Je to lehce vysušené, takže je to do, takže

0: To bude dobře nasávat tekutinu.
1: And it's sort of dried out, so it's ready to accept all the flavored juices around.
0: Takže když to potom třeba dáme do toho, do té tomatové omáčky.
1: So we insert it into the tomato sauce.
0: Tak je to vlastně to přijme tu chuť.
1: So the flavor is transferred into it.
0: Můžeme to samozřejmě je lepší to ještě třeba v té omáčce chvíli podusit.
1: Again, you can cook it for a while in, with the gravy, with the sauce.
0: Aby ta chuť prostoupila více dovnitř.
1: So the flavors get more mixed.
0: A tady mám opečený ten. No, vidíte, že to vypadá tak čerstvěji, přirozeněji.
1: So here the other part or other kind of making it fresh.
0: Takže si mohu si z toho udělat celý ten jakoby ten kus toho té porce toho masa.
1: And you can see
0: jako
1: it
0: náhrada.
1: Looks more attractive than this ready-made product, so you can offer it instead of meat very easily.
0: A nebo to můžete nakrájet. Jo, můžete to nakrájet zase třeba jako na kousky na přípravu číny.
1: Or you can use it still further, you can cut it and prepare sort of China food from it.
0: Nebo guláš.
1: Or some goulash.
0: Nebo svíčková.
1: Or some other typical meals as you are used to.
0: A dá se to i obalovat jako klasický řízek.
1: And you can also make it with the wrappings like classical schnitzel.
0: Ale upozorňuji, že ta varianta, kterou vy si můžete koupit, tak ta už je tepelně připravená a může se používat přímo. Se může jíst přímo.
1: But again, I would like to make sure that all these ready-made products, they can be used in a simple way, they are ready-made, prepared.
0: Ale pokud si připravíte sami ten polotovar z prášku.
1: But if you are making it yourself from the ingredients, basic ingredients,
0: tak vy tady tou tepelnou úpravou, že to zapečete, tak vy získáte ten tvar.
1: With this only when you only just fry it, you get only the shape, you make it into the shape.
0: Ale podle tloušťky a výšky vy tomu je potřeba to ještě podusit, povařit.
1: But according to the size which you have it, you need it still, it needed still to be cooked.
0: Aspoň půl hodiny.
1: At least for an half an hour.
0: Takže jestli se chcete ještě na něco zeptat ve zbývajícím čase.
1: So if you have some questions.
0: A na oběd jsem domluvila s kuchyní, aby každý dostal kousek toho opečeného, té opečené série s kořením.
1: So at your lunch time you will have the possibility to taste this product for yourself.
2: Určitě to vyjde pro všechny.
1: I think we have made enough for everyone to get a piece.

0: Thank you.
1: Děkuji.
0: Very much. It was very interesting.
1: Bylo to velmi zajímavé.
0: Avatapuri said, I want to eat in my stomach this.
1: Avatapuri říkal, to bych si chtěl sám sníst.
0: Yes. He said, how to get Swami's this?
1: Ptal se, jak se k tomu dostat.
0: So you will get a little peace, okay? You can sit down.
1: Tak snad kousek dostane.
0: And you see that very important is that when wife is cooking, husband should observe everything.
1: A vidíte, jak je to důležité, když manželka vaří, že manžel to všechno musí pozorovat.
0: That husband should not mix in.
1: Aby se do toho manžel moc nemíchal.
0: Bravely stand and look.
1: Statečně stojí opodál a pozoruje.
0: That was very, very interesting lesson.
1: To byla velice zajímavá lekce.
0: And there is a questions you can ask, but I have also one question.
1: Takže můžete se ptát otázky a já mám také otázku.
0: And that question is that when we buy the soya bean, the ready-made,
1: když si koupíme tu soju nebo ty sojové přípravky,
0: how many days we can keep it?
1: Jak dlouho je můžeme skladovat?
0: Not dry, like this prepared, not když, uncooked.
1: Když máme nějakou ty sojové přípravky, jak dlouho je můžeme skladovat? Nemyslíme tím suchou soju, ale ty sojové.

0: let už to let.
1: One week, 10 days, 20 days.
0: Jestli je to jeden týden, 10 dní, 20 dní.
2: Vždycky je daná doba udržnosti, která musí být uvedena na obale, která odpovídá tomu způsobu, jak bylo zabalen ten produkt, so tak jak dlouho by měl vydržet.
0: When you buy a ready-made product, always study the packing. There should be the date of the best before or the best before day, and you should follow this instruction on the pack.
2: Je uvedena vždy i teplota, za jaké se to má skladovat. To znamená, pokud tu teplotu nedodržíte, ta záruka se zkracuje.
0: Again, you should follow the instructions because there also the temperature for storing is mentioned, and this temperature should be followed because then the quality can be damaged.
2: Že to je špatné, to poznáte sám, začne nafukovat ten obal.
0: And when you buy it and or you keep it too long, you can see it's already spoiled, that the packing is starting to pop up.
2: A pak je důležité skladování, když otevřete ten obal.
0: And after opening the original wrapping, original pack,
2: abyste dodržovali základní pravidla hygieny, to znamená, abyste neměli zeleninu spolu s těmito produkty.
0: Always keep the basic hygienic rules for the purity, or never keep them open product together with your vegetables.
2: Ta zelenina, když je umytá, tak obsahuje určité ty mikroorganismy, které pak kontaminují tento váš produkt a daleko rychleji dojde ke zkáze.
0: Because on your vegetables, even if it's cleaned and so on, there are still some traces of microorganisms or microbes on the vegetables, and if you keep them together with the opened tofu or other products, they can spoil this products easily.
2: Proto v těch lednicích dole máte vždycky ty zvláštní nádoby a tam by se měla dávat zelenina. Ne na ty police, kde máte tyto produkty.
0: So always keep your vegetables in your fridge separate. You have each, or normally the fridges have the drawers, special drawers for the vegetables. They are really meant for the vegetables. Keep your vegetables there. Do not store them together with the other products.
1: And what about if we buy in the powder form, dry?
0: A když si to koupíme sušené a připravíme se doma, když teda si koupíme ten sušený přípravek a
1: let's we buy 5 kilos powder.
0: Řekněme si, koupíme si 5 kilo
1: flour of soya,
0: sojové mouky nebo toho sojového přípravku
1: sušeného. And I want to make a half kilo or a quarter of it for the cooking. So how to prepare that? How many hours before? Or one day before or what?
0: Jak postupovat přípravě, teda když máme tu sojovou mouku nebo nějaký sojový sušený práškový přípravek, jak to připravovat, jestli to připravit nějak, nechat půl hodiny předem, den předem a tak dále.
2: Skladování je obdobné jako u mouky. Produkty, které neobsahují vodu, se nekazí a nemusí se konzervovat.
0: So the storing is similar like you are used for the wheat flour and so on. When there is no water content, the risk of spoiling it's not so high, so there is no need to conserve it.
2: Tyto produkty vám nejčastěji napadnou moly.
0: Usually the biggest danger in your kitchen is the moth.
2: Molům se bráníme zhruba třemi způsoby.
0: These little worms, the moth. There are three ways how to protect your kitchen against them.
2: Prvně, co si koupíte, kontrolujete, protože ty moly si vždycky donesete v něčem domů.
0: First check everything what you buy, check it first because the moth you usually carry them with you with your shopping.
2: A pak buď máte dobře větranou tu spíšku, nebo naopak máte sklenice, kde je všechno uzavřeno, dokonale uzavřeno, kde není přístup vzduchu.
0: So you, and then you store it in the tight containers.
2: Tím významně snížíte rozšíření těch molů.
0: Then you avoid the risk of moth.
2: Vzpomeňte si, většinou je máte doma, když jste dlouho byli pryč a nevětrali jste tam, tak se vám tam namnoží.
0: You have all know the experiences when you come after a long time and you don't use your store room, then the moths come and they are there when you don't ventilate proper.
2: A pak další postup s těmi prášky je už vždycky podle záměru, který máte, čili to nelze říct obecně.
0: No, and I cannot give you general instruction how to proceed with how to cook, how to prepare those products, because it depends what do you want to cook.
3: No, ono je lepší, když si to namícháte, tak jak jsem to ukazovala s tou vodou. A můžu to ještě znovu zopakovat.
0: So I can repeat it when you mix it with the water.
3: Takže vezmu ten prášek.
0: So you take the powder.

0: powder.
1: Vy to smícháte s vodou.
0: Mix it with the water.
1: A to je úplně nejjednodušší.
0: And it's the simplest way.
2: How long you have to keep it?
1: A teďka, když chci minimálně 30 minut.
0: And minimum 30 minutes.
1: Ale je to lepší přes noc.
0: But it's better overnight.
1: A obzvlášť, když třeba tam ještě chcete zamíchat ten třený česnek nebo třenou cibuli.
0: Especially when you want to mix it with the garlic paste or onion paste.
1: A ještě bych si chtěla takovou poznámku říct. My, když jsme začínali, tak jsem velice hledala, jak nachutit vegetariánské jídlo.
0: And would like to tell you one of my personal experiences when we started with this lecturing. I was searching for the way how to season the best way the vegetarian.
1: A to bylo to zhruba před takovými 25-28 lety.
0: It was 25-28 years ago.
1: A v té době se v České republice používal pouze masox.
0: And that time you could buy only the meat concentrate.
1: Nebo magi.
0: Or the some spices or some taste enhancers based on some meat juices.
1: A Svamiji mě velmi pomohl svojí směsí, kterou on používá ve své kuchyni.
0: And Swamiji helped me very much that time. He advised me the spice mixture.
1: A to je kumín.
0: And it's cumin.
1: Koriandr a hořčičné semínko.
0: And
1: hořčičné semínko. Hořčice?
0: Mustard seed.
1: Ale když jsem to aplikovala, tuto směs pro české obyvatelstvo,
0: but
1: pro Čechy,
0: when I offered this mixture to the Czech people,
1: tak ten kumín byl příliš aromatický.
0: The cumin was too smelly.
1: Takže kumín jsem nahradila kmínem.
0: Too strong smelling, on the taste of cumin was too strong, so I replaced the classical the Indian cumin with the Czech cumin.
1: Od té doby to koření jednak ho vždycky nameleme, zabalíme a nabízíme.
0: So you can, so this way the taste was also accepted by the Czech people, so we are preparing this spices mixture ready made.
1: A meleme to přímo z koření, z celého koření. Takže
0: we grind it from the fresh whole grain, spices, no additives.
1: Mnoho lidí nemá rádo třeba kousky kmínu. Koriandr v takové té slané kuchyni je v Čechách nepřijatelný. Nebo
3: nepoužívá se.
0: No, typical Czech cuisine does not know any coriander, so the coriander pieces would be strange in the Czech cuisine, but if you use this mixture, you get the taste there.
2: So the next question would be, let's say I am allergic to soya.
0: Tak další otázka je, řekněme, že jsem alergický na soju.
2: So can you in next session advise us what we can use instead of soya?
0: A tak mohli byste nám poradit, co používat místo soji?
2: And thank you for today.
0: Na příští přednášku, takže pro dnešek vám děkuji.

0: cresciva male, va chi
1: c'è.
2: Today is Kirtan night, so I'm deathless.
3: Dnešní večer je kirtanový, takže já budu mluvit méně.
2: Surya Bhagavan ki jai.
0: Shri Hanuman ji ki jai. Sita Rama ki jai.

0: You like the bonfire kirtan satsangs?
1: Líbí se vám tento kirtanový satsang u ohně?
0: No? Ano, ok. When they say ano, I think she says no.
1: A když tam říká ano, tak si myslím, že ve skutečnosti říká ne.
0: But Gurudev created this beautiful oasis for us, then why not to use every place?
1: Ale Gurudev pro nás vytvořil tuhle nádhernou oázu, tak proč bychom nevyužili každé to místo?
0: That's why I found a new karma yoga which we can do.
1: A z toho důvodu jsem našel takovou novou karma jogu, kterou můžeme si provést.
0: I was given the idea by one of yours.
1: Dostal jsem ten nápad od jednoho z vás.
0: And he specifically told me not to do it.
1: A on mi specificky zdůraznil, abych to nedělal.
0: He was just remembering the good days with Swamiji.
1: On si jenom vzpomínal na ty dobré dny se Swamijim.
0: But you know me.
1: Ale znáte mě.
0: When you say something not to do.
1: Když se řekne, tohle nedělej.
0: Then I have to do it.
1: Tak já to musím udělat.
0: But I found a good day for it.
1: Ale našel jsem na to příznačný den.
0: On Wednesday I'm going to Brno.
1: Ve středu jedu do Brna.
0: The lifting bricks I liked. I didn't mind doing that karma yoga.
1: Nevadí mi zvedat cihly.
0: But jumping in that pond to clean it.
1: Ale abych skákal tamhle do toho rybníčku a jezírka, abych to vyčistil.
0: I think when did Swamiji organize it here?
1: Kdy to tady Swamiji naposledy zorganizoval? Postav se.
0: Yeah, just stand up. He was the brilliant your fellow mate who gave me the brilliant idea.
1: Takže tady vidíte toho, kdo mi vštěpil tu úžasnou myšlenku.
0: Wave to everyone.
1: Zamávejte mu.
0: So we need to refresh it.
1: Bylo to před 15-20 lety zhruba, takže my to potřebujeme si oživit.
0: So there is a beautiful pond in the back which we call Machati.
1: Takže vzadu máme to jezírko, kterému říkáme Machati.
0: I heard some crabs also there. Huh? Yeah, they were in his pants last year. I mean, last time when he was cleaning it, but yeah.
1: Slyšel jsem, že jsou tam i nějací kraby nebo nějaký živočich, který raci.
0: But otherwise, it's a beautiful place to swim.
1: Jsou tam raci, kteří minule, když dělali tu karma jogu, vlezli do kalhot, ale jinak je to krásné jezírko.
0: I love seeing the faces of all of you. Like how enthusiastically excited can someone be? Ta-da!
1: Zbožňuju se na vás dívat, jak na to reagujete, jak entuziasti, jakou máte z toho radost, nadšení.
0: Or you want something easier.
1: A nebo chcete něco snadnějšího.
0: Aha. Oh no, try it. You will fit it, don't worry. Where there's a will, there's a way.
1: Takže kde je vůle, tam je i cesta.

Máte nějakou žádost, prosbu, co byste chtěli, aby se tady zaspívalo?

0: A my zaspíváme tady toto. Toto. Toto budu zpívat, jo? Já to potřebuji.
1: The new one. She knows. You okay?

0: to jump, to do whatever you want, but I need to hear every one of you singing and clapping. The ashram is ours, the night is ours, and it can go as long as you want. So it's in your hands. Fourth kripa, khud ki kripa. So if you want to go to sleep soon, think about it.
1: Překlad, mikrofon, děkuji. Takže teď vás všechny prosím, abyste tancovali na to, abyste dělali cokoliv, co chcete, hlavně, aby vás bylo slyšet.
0: Because I can survive with 2-3 hours of sleep, that's normal with me, so no problem.
1: Já můžu přežít bez s dvouma třemi hodinama spánku, to pro mě není vůbec problém.
0: But I don't think you can.
1: Ale nemyslím si, že vy můžete. A nezavíme se, dokud každého neuslyšíme.
2: Sridip Narayan Bhagwan ki jai. Shri Hala Puri ji Siddha Pit Param.
0: The kids come for prasad who want to go after.
2: Para ki
1: jai. Můžou přijít pro prasad, ti, co budou odcházet.
2: S vámi Hala Puri ji Maharaj ki jai.
0: Aap sab bhakto ki
2: jai.